0: Taky jsme tam měli jednoho takového experta, který se rozhodl, že to tam nevydrží a že se ho tam tady za každou cenu dostane, a to tím způsobem, že se začne počůrávat. Potřeboval ovšem vidět, jestli je to dobrý nápad, potřeboval se poradit s nejinteligentnějším člověkem z celých kasáren, tak šel pochopitelně za mnou. On chtěl vědět takové věci spíš jaksi technického charakteru, prostě v jakých frekvencích se má počůrávat, ano, v jaký intenzitě, tak dále a tak dále. Já jsem mu říkal, no podívej se, dal si se na vojnu, musíš bojovat, zajdi si do army, kup si, co mají k pití, tenkrát měl ještě sedmičku pivo, jo, teďka prej už nemá ani šestku. No a musíš hodně pít, jsem mu říkal, jo, hodně pít, abys měl hodně munice, víš. On byl, a kdy s tím mám začít? Já říkám, no co by si s tím otál? Prostě hned dneska po večerníčku, no po večerce si počkej takovej 20 minut a pak spost. On byl, a myslíš? Já byl, no jistě, určitě. To víte, mě to bylo jedno, já pod ním nespal. Navíc ten, co spal pod ním, tak ten mě nebyl dvakrát sympatický. Tak už jsem se ani nemohl dočkat. Tak jsem je sledoval takhle zpovzdálí, najednou po těch 20 minutách tomu dole se začalo zdát, že prší. A byl to takovej teplej déšť. Jakoby tropický. Najednou hromy do toho. On si říká, to je ale divný. Bouřka v listopadu. Najednou zjistil, odkaď vítr fouká. Vylít a tomu nahoře rozbil hubu. Ten se z toho počural znovu. Druhý den šel za mnou. Pláčeče, ty jich měl dostat každý den takhle přes hubu. Já vám, no mezi náma by ti to neškodilo. Pane, ne, s tebou já se radit nebudu. Ty jsi mi neporadil dobře, já si budu radit sám sobě. A pán, tak si radit sám sobě, když jsi tak chytrý, tak si radil sám sobě. Dlouho to nepřinášelo žádný výsledky. Střídavě byl vlhkej, střídavě suchý. Dlouho to nepřinášelo žádný, až jednoho dne ho povolali do Plzně na vyšetření, ale představte si s hlavou, jo. On se počurával, oni mu vyšetřovali hlavu. To je snad možný jenom na vojně. Ještě ke všemu ho z Plzně poslali zpátky, prý hlavu má v pořádku. O čemž já už jsem nebyl tak docela přesvědčený, hlavně proto, že se mnou nechtěl radit. Jak už na tom bylo vidět, že je hodně blbej. No a potom taky hodně zapomínal, jo. A my jsme takhle jednou čistili zbraně. No jednou, se špatně vyjádřil. My jsme čistili pořád, jo, ale tak jednou jsme čistili zase. Až pravděpodobně ještě byli málo čistý, nebo co, potřebovali přeblejsknout, nebo co, tak jsme si to tam leštili všichni a tohle. A on taky, a jak byl zpitomněle, jo, tak si zapomněl slepej náboj v samopalu a najednou ani nevěděl, co to je. Jak byl zblbý, on věděl, že to je kulka, to viděl, jo, ale nevěděl, jestli je jeho, nebo kamaráda, nebo něco. A teď ho Bůh ví, proč začalo zajímat, co je uvnitř té kulky. Teď se to chtěl nějak pojat, začal se rozlížet, jakým způsobem, podíval se na nástěnku, co je tam novýho taky, zrovna taky tam byl novej ten, jo, špendlik. Tak si ho vypučil a začal do toho šťourat, do té patry, a tak dlouho do toho šťoura, až nejenom prásk a vybouchlo mu to v ruce. Teď mu to voželo všechny tyhle prsty a mu viděl, že hodně záděl. A ze zdola vylítvali té roty a začal řvát. Kdo to byl, vojáci, který idiot, kdo to byl, to byl. Všichni se podívali na tohle idiota. On viděl, že hodně záděl. Maminko moje zlatá. A pochcal se. Nejenže ho nepustili z vojny, ještě musel nasluhovat celou tu dobu, co byl vlhkej. No, milé děti, a teď si tady u nás v naší škole probereme čtveroročních období. Která to jsou? jaro, léto, podzima, zima, že jo? No, dneska se, milé děti, trošku zaměříme na to jaro. Jaro, milé děti, co o něm říci? Jaro všichni lidé milují, protože předtím jim byla zima. Jo, jelikož byla zima. Proto podle jara mají někteří lidé i svá jména, že? Například Jaroslav, ten oslavuje jaro celý rok. Nebo zase Jaromír, ten oslavuje jaro a ještě si k tomu přibral mír. Nebo jar, ten je zase na nádobí, jo? Když ho myjeme vždycky na jaře. Prostě jaro lidé milují, a to proč? Protože na jaře všechno bučí, totiž pučí, pupence se nalejvají, lidi taky někdy, pupenec se nabobtná a pukne, pukavec, totiž pupenec, kalíšek se rozevře, blízna se oblízne, kladívko i s kovadlinkou, všechno toto nářadí se vehementně nachloní ke slunci, brouchy mouci. Brouci, mouchy, kuřátka i čmelíci, všechno zvěrstvo mělo asi nařízenýho budíka, protože se neprodleně probouzí ze zimního spánku. Ledy nám tají. Co nám tají, to nevím, ale vidím, že zase Hrušková zase jí a jí. Hrušková, od čeho máme přestávku, prosím tebe? Jediná, kde jsem to přestal?
1: Vy jste zůstal u ledu.
0: Jediná, podívej se, když už jsi se do toho takhle hloupě zaplet tady, řekni ty svým rozumem, jo, nakonec máš taky svůj rozum, přestože chodíš k nám do školy, řekni svým rozumem, co ty si myslíš, že je na jaře jaksi pozoruhodného. Co jsi zaznamenal?
1: No tak na jaře se třeba drhají kočičky.
0: No tak to nevím, proč zrovna tohle tě zaujal. No je to pravda. Bohužel, bohužel. Milé děti, jsou mezi námi hnusní také surovci, že ano. On prostě na jaře popadne kočičku, už ho nebaví, něčím ho naštve a on jí trhne mezi dveřma prostě. Stoj, ale o tom hovořit jediná, já nevím.
1: Já jsem myslel kočičky, co se dávají do vázy.
0: No jistě, no. A pak takový mizera ještě vrazí do vázy. Do vázy s vodou a čeká, že se snad zpamatuje, nebo co. To je zajímavé, že pejsky do vázy nesou. Dědina, sedni si, člověče. Kde jsem to přestal?
1: No, ve výkladu.
0: Ano, ve výkladu, správně, dědina. Ve výkladu urota, milé děti. Tam mají sekery, motyky, lopaty, šrouby. Sekira, člověče, co jsem to posledně slyšel na tebe volat před školou? Sekira, motyka, pilka, hrábě jezdí do školy na starý krávě. Je to pravda, sekira? Asi ne, vej, to by ti rodiče neumožnili. Takovej luxus. No ale já už vím, co je na jaře jaksi pozoruhodného. Pozoruhodného je to, že na každého samečka, samce, ať už je to malý, veliký, na každého samce leze, až tam vleze. Leze touha daná mu do vína, do vínku přírodu a proto takovej sameček se není ani schopný udržet, když na jaře nějakou samičku a najednou skočí. Šmarja, co tady blbnu? Hrušková, já jsem ti něco řekl o tom jídle, veň? Se asi neudržím a skočím po tobě. Skovej tu buch.
2: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
3: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct, též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu, a on krat ten chlap. Krat, co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde až sří plot a na něm čte, je tu zlý pes.

0: ti dám u nás krás a kmet se rve jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoch, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál, rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk, spíš hoch než muž, a chce znát, kdo to tu chtěl krás a kde je náš děd. To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plod jde kůň a na něm chlap. Vnuk sáh níž, než je bok, tam, kde měl kolt. A jak stisk, kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt. Jen ho nech, řekl děd. Kdo zná líp kraj? Kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk, mu z plic vzal dech. Je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opíť dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam, tam, kde je svět a kde je jas. Ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne. Chce se mi spát. Jen noc a den a noc. Zas budu fit. Pes štěk. A po něm hned hlas. Rek, čul krev, běž za ním. Kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak kmet. To je on, řek kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krat? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.
1: Prosím vás, co je to za sprosťáka?
2: To je pan inspektor.
1: Který?
2: Jo.
1: Tenhle? Ten o tom rozhoduje?
2: No.
1: Pokoná hostiva. Večete, prosím, pane inspektore, já jsem zde kvůli ty sraženině.
3: Jo, oni vás poslali z té mlíkárny.
1: Já tady nejsem kvůli žádnému mlíku, já jsem tady kvůli smrtelnému zranění, který jsem utrpěl při srážce vlaku u Vrněn.
3: A vy jste tomu smrtelnému zranění nepodlehl?
1: Podlehl.
3: A jak to, že jste tady?
1: Taky koukám.
3: Proč s tím vůbec chodíte sem, proč s tím nejdete k doktorovi?
1: Já jsem u lékaře byl. Doktor lékař se na to podíval a povedal, jděte s tím tadyhle sem jako k vám a tady, že dostanu bolestný.
3: A to je něco jiného. A přepíšeme protokol.
1: Přepíšeme protokol, vítám.
3: Vaše jméno?
1: Boleslav.
3: Boleslav stará nebo mladá?
1: Boleslav.
3: Stará nebo mladá?
1: Já mám radši mladší.
3: Jde nám do toho, co vy máte radši, já se vás ptám, jestli je ta Boleslav stará nebo mladá?
4: Stará nebo mladá?
1: Já se jmenuji Boleslav, to je křestní jméno, jako je, řekněme, Langhans Atelier.
3: Tak napíšou tam Boleslav Langhans.
1: Boleslav Langhans, žádný, já nejsem žádný Boleslav Langhans. Moje jméno je Boleslav Hnipírdo.
3: Boleslav Hnipírdo. A jak můžete člověče s tak blbým jménem líbit?

0: do vlaku. Kvůli vám ho nechám utíkat vedle vagónu.
1: Tak narodil jste se?
0: Ano.
1: No to vím.
0: No to se ví, že jsem se narodil. Snad si mě někdo nevymyslel.
1: Kde jste se narodil?
0: Dobrotivý okres Praha.
1: Tak mi sem dají místopis, že musíte jít papíry a musíte sem se mnou.
0: A jenom jde?
1: Jde?
0: Ne, se jde.

0: Tak potichu. Rozmívám. Tady žádný dobrotivý okres Praha není.
1: Ale jak pak ne, Ferdinand, dobrotivý párník.
0: Jo, párník. On se narodil na párníku. Nebydlíte?
1: Ježiš, jak se ta ulice jmenuje? No. Je to nějaký francouzský generál.
0: Francouzský generál, to já budu vědět.
1: Moment, tak nějak od F.
0: Od F, od F francouz. Ale Hofmistoková.
1: Hofmistoková
0: napíše Hofmistoková. Jaký máte číslo?
1: 42.
0: U domu?
1: U krku.
0: To je do vašeho čísla u krku, já se vás tam na číslo u domu.
1: Jaký si přejo?
0: Třeba starý.
1: Starý to tam už není.
0: Tak nový.
1: To tam teprve zejta zase budou dávat.
0: Tak napíšou toho času bez čísla.
2: Bez čísla.
0: Máte rodiče?
1: Ano. Matinko sice už ne, ale tatička ano.
0: Tatička máte?
1: Ano.
0: Čím je tatiček?
1: Tatiček je Fost.
0: Počkaj. Fost? To se ale protokoluje.
1: Tak to napište Heine.
0: No já věděl.
1: Heine.
0: To se... Ale to musíte stejně podepsat, víte?
1: Taky?
0: Jo.
1: Tak napište Pytlák.
0: Tak když já to věděl, napíšu Pytlák. Kde pytlačil pan otec?
1: Na panství knížete Hohenlohe.
0: Hohenlohe.

0: Co to tady je? Co mi to tady děláte za zpěvácký folet a já ještě zpívám tady s váma? Já tohle to přece tady nebudu trpět. Já tohle to nemám zapotřebí. Já to přece nemusím v mé kanceláři tohle to říct.
1: Pouchněte s tím, prosím vás, pěkně.
0: Tak to bychom měli všechno a teď, jak to bylo s tou srážkou? Jak jste k tomu přišel?
2: Prosím, pane, přednosto, já jsem k tomu nepřišel, mě k tomu přivezli.
0: No to vím. A jak to bylo?
2: To bylo následovně a to sice.
0: No.
2: Sedím doma, nic netušíc, jak nevinné holátko, spravuju si rádio. A najednou přijde listonoš, totiž my zvonek nemáme, ale koukal jsem, že někdo zvoní.
0: Jak můžete koukat, že někdo zvoní?
2: Já taky koukám.
0: No tak, to přece musí být slyšet, ne?
2: My máme díru od suchu.
0: Aha.
2: A jakmile k nám někdo přijde a chce zvonit, tak prostě do té dírky takhle strčí prst a my vidíme z druhé strany, že někdo jde. No, otevřít, tam listonoš.
0: No.
2: Já povídám, co si přejete, listonoši? A listonoš mi přines telegram.
0: Jo.
2: Tam stálo. Milý synu, abyste měli psinu, přijeď k nám na 5 o'clock ve Pšoví.
0: Ve Pšoví 5 o'clock?
2: Ano.
0: No tak to jsou docela obyčejný prasečí hody, že?
2: No já jsem vás nechtěl urazit, pane přednosta.
0: Píšu dál. No a jak to bylo dál?
2: Pak jsem se sebral a šel jsem udělat k domácímu hodiny.
0: Aha, a vy jste hodinář?
2: Ne. On má churavou kukačku v hodinách. Tak já mu za ní chodím občas kuknout.
0: Vy umíte?
2: Já mi odpoledne, prosím?
0: Vy umíte?
2: Jo. Tři jsou.
0: Tři?
2: Jo.
0: Akorát je to. Tak dál.
2: No tak jsem se sebral a šel jsem u dráze. Císaře pána Františka Josefa Wilsona. Přijdu k tomu pánovi, co jako štípá ty lístky.
0: Já.
2: No a povídám. Je to tamhle? Takhle se on zrovna nachytal v uhlice a já jsem přeběh koleje.
0: A napíšou přeběh koleje. No a teď dál?
2: No a teďka jsem skočil do vlaku, pač on byl v pohybu.
0: A to jo. Vy jste skákal do vlaku, když byl v pohybu.
2: Ano.
0: Jo. Napíšou tady, vlak byl v pohybu, on doň skákal.
2: On doň skákal.
0: Tak.
2: Toho jsem neviděl, on doň. Já jsem skákal na té mojí straně sám. Třeba on doň skákal z druhé strany, ne?
0: Jaký on doň?
2: Nevím, vy říkáte.
0: A jo, ne, to jako já myslím vás, rozumíte? Když napíšu tady on doň, to je jako by on doň se skákal, že jo?
2: Já?
0: Jo.
2: Tak já jsem on doň.
0: Vy jste on doň.
2: Podívejte.
0: Ano.
2: Je zajímavé.
0: V tomhle případě jste vy on doň.
2: Ano.
0: V tomhle tom.
2: Mhm.
0: No.
2: Ale já jsem hnipírdo, přitom taky ještě.
0: Ale to já vím, ale tak vy jste jako hnipírdo on doň skákal, ne?
2: On doň hnipírdo skákal, ano. Ne? Skákal, ne?
0: Ne, skákal, ne.
2: Skákal, jako, no. Jako odbitné, tak tohle je skákal, ne?
0: A žádné skákal, ne, tady vy jste on doň hnipírdo, že ano? Hnipírdo on doň skákal, no.
2: Mhm.
0: To jste vy?
2: Jo, v tom rozumím, jo. Teda já jsem, a moje žena je ona doňa.
0: Ale třeba...
2: A děti jsou doňata?
0: Taky, jedno. No a teď samozřejmě jste šel do třetí třídy.
2: Do třetí třídy jsem šel, ale tam bylo plno.
0: Tak jste šel do druhý?
2: Ne.
0: Kam?
2: Do první. Tam bylo napsáno Cárův kurýr. Tak jsem šel do toho pan...
0: Tam do toho kupé jste šel, do toho kupé, bylo napsáno Cárův kurýr.
2: Jsem šel.
0: Jo, ale posledněte. Ženy jste neměli jste, víte?
2: Ne.
0: Já neměl lístek, víte?
2: Neměl.
0: No.
2: Měl?
0: Neměl, že ne? No.
2: Vy jste tam byl? Někdy?
0: Nebyl. Ale vy jste neměl lístek, že jo? Neměl jste. Tak a teď šel kontrolor, že jo? A vy jste neměl lístek.
2: Ano.
0: Co jste udělal?
2: Já jsem se skoval.
0: Aha.
2: Tam.
0: Napíšou to. No a teď co bylo dál?
2: No a jedeme dál, jedeme dál, jedeme dál, zemce, znáte ten zvon? Najednou dvě stanici za Bechyní se to srazilo.
0: Počkat, ale vy jste chtěl jet jenom do Bechyně, že jo?
2: Ano.
0: A proč jste nevystoupil v Bechyni?
2: On tam nestavěl vlak.
0: Nebudete, prosím vás, povídat, že v Bechyni nestavěl vlak. Proč pak by tam byl nestavěl?
2: On se hněvá mašinci a s přednostou.
0: No a teď co se tam dál?
2: No a teď se to srazilo.
0: Aha, jo, napíšou přijel dvě stanice, ale jsme nezapomněli.
2: No, přijel dvě stanice.
3: Poznamená.
2: Mají to?
3: No.
2: No a teďka to byla hrozná rána.
0: Jo.
2: Hrozně jsem se leknul, napíšu, že jsem se leknul.
0: Nepíšou to, vou všechno vták.
2: A teďka tak, jsem na tohle a tuhle, víte, a najednou jsem vyrazil v okno.
0: Vy jste vyrazil v okno?
2: No jak se to stalo, jak jsem se chtěl chytit takhle záchranný brzdy, to jsem utrh samozřejmě.
0: Aha, napíšou, tam utrh záchranný
2: brzdu, pravou rukou.
0: A teď jak to bylo s tím oknem?
2: Dvě okna, co jsem říkal?
0: Jo, jedno jste říkal. Dvě byly. Dvě okna rozdělno.
2: No a teďka samozřejmě. Je tam našli zraněnýho, těžce zraněnýho.
0: Aha.
2: Zavedli mě umělecký dýchání.
0: Umělecký? Snad umělý, ne?
2: Umělý.
0: No proto.
2: Uměli dýchání.
0: No.
2: No teď z lékařů mě ošetřovali.
0: Jo.
2: No a konstatoval ten jeden lékař. Nevím, jak on se jmenoval, ten doktor. On se mě představoval.
0: Představoval.
2: Bože můj, já. Říha.
0: A, dobře.
2: Teď jsem si vzpomněl.
0: No tak dobře.
2: Na ten mě poslal do nemocnice, tam mě fotografovali.
0: Jo.
2: Krásný s ním.
0: Ale.
2: A, nepřál by si mladej pán kabinet?
0: No, prosím, mohli jste. Že ho píšou, to byl já s fotografovanou kostí.
2: No, tam mě konstatovali,
0: no.
2: Že mám teda, jak jste vidět zde, zde odchodidla až nahoru počínaje, je lehké brnění.
0: Aha.
2: Vidíte?
0: Má lehké brnění.
2: Lehké brnění. Solar plexus influenzum carbidum.
3: Carbidum?
2: Carbidum. A tadyhle mám sakum pakum. A ty latě submanda a ta husa špekuliandum. Lalicha paprče a ano je ve špičce.
0: Mm-hmm.
2: Pak mám tadyhle zadřenej nárazník.
0: Máte tam? Napíše ukrad nárazník.
2: A rozdrcený ovoce.
0: Víte, že ovoce nějaký?
2: Jo. Jabka.
0: Hodně?
2: Dvě. Na koleně.
3: Dvě jabka.
0: Jo, tak. To je něco jiného. Tak dobře, mají to napsaný?
3: Všechno.
0: Mi to spočítaj všechno, jo? Daj mi to dohromady a já si zatím tady pane Nipirem promluvím. Tak podívejte se, pane Nipirdo. Tak my máme pro tyhle ty zranění, víte, jednu taxu. Ať je to ruka, ať je to hlava, ať je to noha, ať je to cokoliv, na to máme na všechno jednu taxu a ta je 5 000 korun.
2: No to?
0: No.
2: Třeba jít, já jsem počítal s třema stovkama.
0: Dobře, teď jste spokojený, že jo?
2: Já jsem úplně spokojený
3: s penězma.
0: Dobře, podívejte se. Vy třeba až přijete ven, tak si to rozmyslíte. Můžete s náma soudit.
2: Aha, 5 000, dovolte.
0: To vám není nic platný, poněvadž taxa je 5 000.
2: Ano.
0: Jste s tím spokojený?
2: Je, dovolte, já vám podpíšu kvitanci.
0: Prosím. Halo, mají to spočítané?
2: Ano,
0: prosím. Dajte sem.
2: A jdeme pokladni, že jo?
0: Okamžit.
2: Prosím.
0: Tak podívejte se, pane Nipirdo, tadyhle. Tak vy máte dostat 5 000 korun. Ano, bolestního, že?
2: Ano.
0: Teď ovšem na pokutách, co všechno jsme tady sepsali,
2: no, to
0: u vás dělá 5 400 korun.
2: No,
0: víte?
2: No,
0: na pokutách.
2: Tak ještě 400 víc.
0: Jo, 400 víc to dělá.
2: 5 400.
0: Jo, tak těch 400 víc nám doplatíte u pokladny.
2: Co? Jo, 400 víc.
0: Jo.
2: A tak mi dáte těch 5 000. A z toho já doplatil.
3: Ale na pokutách tady.
0: Ne, to tedy jako už bychom měli, víte, to jako těch 5 000 vy už máte.
2: Ne, já nemám.
0: Já vím, že je nemáte, ale
2: teď
0: jako...
2: Teď si mě musíte napřed dostat?
3: Vy je máte dostat.
2: No, mám, ale ještě nemám.
0: Koukejte, myslete si, jako že už je máte.
3: Jako byste mě.
0: Jako byste je měl.
2: Jo, ale teď já ji pro Krista pána ještě nemám, tak jak můžu myslet, že je mám?
0: Teď já vím, že je nemáte, vy je taky nedostanete. Páč, vy máte dostat 5 000, že jo? Na pokutách, co jsme tady
2: spočítali. Tak já mám ještě doplácet 400.
0: 400 korun pokladný,
2: ano. A za ten úraz ještě já, který se smrtelně zranil, ještě já mám za doplácet 400, jak si představujete?
0: Prosím, docela, správně, na pokutách.
2: To není pravda, to já ještě si najdu jiný cesty, abych já ještě doplácel za to, že já trpěl a upěl pod lokomotivou, já celý na sobě celý vlak nes.
0: Prosím, počkat, prosím,
2: nechcete to. A spletkali se, když to mám na vyšší štanci.
0: Prosím,
2: jak si vyšší štanci. Vyšší štanci.
0: Dobře, prosím, když si chcete stěžovat, račte nahoru do druhého poschodí, panu vrchnímu radovi, číslo dveří 134.
2: 134?
0: Ano.
2: Už jde?
0: Už jde?
2: Prosím,
0: mám to.
2: Prosím, nesmíte vyslet, nebo vás.
0: Vás opatruj Bůh.
4: Tak, a teď uvidíte, co já dovedu. Teď vám tady provedu takovej cambus, že vám budou lítat spicí. Jak pimprdlata na stole. Prosím, tady doufám, že jsem tady na poslední štanci. Já nemám zapotřebí, jak já také lítal po čertách ďáblo, abych já se také potuloval po ministerstvě, když hledám bolestné, které skutečně já zasloužím. To nemá být, to nese dá dělat. Takovýmhle způsobem jedna z lidma, který nasadějí vlastní životní krky. Tady dostanu to bolestný, zabrňaný, a nebo budete vidět, jak já si z toho pojedu důsledky.
5: Seděte si. Nerušte mě v práci. Hned na vás dojde.
2: Jaký pak dojde, to mě říká každý. Já tady nebudu, absolutně to nemám. Zapotřebí, abych já tady čekal, abych já se nechal takovýmhle způsobem šikanédrovat. Prosím.
5: Já vám to pošlu písemně.
6: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
7: Je, a mohl bych poprosit, přátelé, můžete rozsvítit sál, my takhle vidíme. No, to je ono.
8: Ano, to je nádherný.
7: Teď máme pocit, že si opravdu můžeme s někým povídat.
8: Ano, jako když jsme okolo jednoho stolu, jako když sedíme doma.
7: Akorát, že vy nemáte minerál.
9: Takže předávám slovo.
8: V tomhle to měla Libuška naprostou pravdu, protože jak my se se Zdeňkem dostaneme dohromady, tak nemá šanci nikdo.
7: Tak já jsem takový zakřiknutý chlapec, skromný, plachý, takže já budu mlčet.
8: Ne, udávat ne, ale hlásit to musím. Že například dokonce i vlastní dcera Ládi Menšíka říkala, že ho nahradí Donutil nebo Petr Novotný, tak ani jeden, ani druhý mu nesají Láďovi Menšíkovi takhle jako k podpatku. Ale jestli ho někdo nahradí, tak je to Zdeněk Troška. Protože s tím je stejný pocit, jako když byl s Láďou, kde jsem se já naučila rychle mluvit jenom z toho důvodu, že ten, když se zkoušelo, tak to bylo všechno fantastický. On vás ještě poučoval, ještě vám říkal, ještě vás režíroval, ale v momentě, jak se rozsvítila na kameře červená, tak v ten moment prostě Láďa začal a ty říkal text i za vás. A když jste si nepočkali moment, kde jste se jako, kde on se nadechnul, tak jste si neškrtli. Takže ty jak se Zdeňkou to tež.
7: Já teda
8: pokrvám. Se Zdeňkou, no jak na to přišla.
7: Přátelé, mě potěšila Helenka, podívejte se, jaká je Schlank und Klang. Vidíte to? 85 kilo jen tak jako lehce odhodila.
8: Neodhodila. Já jsem to prosím vyčůrala.
7: Je, to já vám musím říct, přátelé, Helena přišla poprvní z té kůře, z nemocnice, zavolala mě a říkala, hovno tlustá, zatopená jsem byla.
8: Já celý život jezdím, Jaromír Čermák mě napsal monolog na obranu tlustých. Všichni doktoři vyprávěli, kde mám teda ty špeky a tyhle ty věci. A já na základě toho, že mi špatně pracovala pravá srdeční komora a zadržovala mě vodu, tak já byla zatopená. Chápete? Ono je to jedno, jestli je kilo tuku nebo kilo vody, že jo? Ale já prostě tadyhle obraňovala tloušku, jako špeky a tak dále, no a ona voda.
7: Přátelé, víte co? Ptejte se, na co chcete.
8: A na koho chcete, protože oni o nás taky drbou.
7: Jedna paní se mi taky zeptala, jestli nosím slipy nebo trenýrky, prosím vás. Já bá, dámo, slipy, protože trenýrky, to je hrozný. To je hned v pravej nohavici, hned v levej nohavici, protože tam přehazujete, kapesní kulečník, to vy vůbec nemůžete pochopit. Takové věci, co mají muži.
8: Za problémy.
7: Já, vy máte podprsenku, že jo? tam uzavře ty dvě prsa, no a ty tam se tak, každá má svoji klíčku, že jo, rozumíte, celý den si tak povídají, pak přijde majitelka domů, cléká se, rozepne podprsenku a to jedno prso tomu dvímu říká, tak čau, já padám. Já nevím, jestli jste viděli Helenky Benefici, bylo to na Primě. Já jsem tam vyprávěl takový, byla tam s Květou Fialovou a dalšími přáteli a vyzvali mě, abych něco na ně prásknul. Přátelé, já nevím, možná to někdo neviděli, ale Helenkou opravdu to je bohubo, jak to říká. My jsme byli pozvaní na japonskou ambasádu a ta Helenka, to byla, ještě měla těch 87 kilo navíc, dneska vidí to. Nic, to je nic. Tam vplula těch svých krásných červených šatech s takovým dekoltem, tady takového nějakého řázlatýho rouna, nebo to, co tady měla.
8: To byl nejdřív udělaný šperk. Stenku, ty můžeš všechno. Se můžeš po mně i projít.
7: Právě proto to, přátelé, říkám, protože jsme tam přišli, hele, tam vplula a tam bylo pět takových malých tak jsme se klaněli, jsme se všichni klaněli, jako tak, a jsme se doklaněli k tomu stolu. Bylo to všechno krásně připravený a tam jsem si všiml těch dvou Japonců, ty na tu Helenu vám koukali, ty ji prohlíželi jak globus, mapu světa.
8: Po mně šli vždycky v životě trpaslíci, ale teprve teď jsem pochopila proč. Přišel si ten trpaslík se mnou v pokoji, šoupne mě do postele, zamkne. A teď ne, že by nastaly nějaký orgie, ty jsou poloniový, ale v peříčku, že jo, ale prostě vidím ten indiánský tanec toho Japonce, který řve, to všecko je moje, to všecko je moje, to všecko je moje.
7: Tak to nějak vypadalo, protože ty měli ty oči na zip, rozumíte, jo? A ještě chlípnej pohled, vilnej takovej a tu Helenu úplně slíkali a ta Helena tam prostě jako královala, seděla, tohle, no a nic. A protože u některých těch národů jižních je pravý, takový pravidlo, že teda jako čím žena je silnější, tím je krásnější a i bohatší.
8: A bohatší. My když byli na Kubě s Jirkou, tak si mysleli, že nám patří i Harčana. Jsme nejbohatší ze všech.
7: Tak. No a takhle to chodilo a ten furt tam na tu Helenu a bylo vidět, že teda je úplně v štajf, jak by řekla moje babička. A Helena to viděla, přátelé, tak tam byla vodka. Tak Helena nalila vodku a řekla na darově. Jenže u té Heleny, než to dojde sem, tak to dávno vypaří. Ten šotek, aby nezůstal pozadu, tak udělal. Jako když dostane 220, rozumíte? Helena se nějak podívala a říkala, sleduj, jak toho hajzle zlikviduju. A nalila si druhou, tam prdli a říká, do druhý nohy, na zdravě. Ten taky, to zase takové. A takhle to šlo furt. Ten už potom tam tak jako se pápolal. A v tom momentě začala kapela hrát nějaký španělský rytmy. I Helenka se vymrštila a začala tam prostě takový to paso doble, já nevím to všecko. Ten, aby nezůstal pozadu, tak tam začal za ní podupávat. Ale to vám bylo jak sputník okolo země koule, rozumíte? On vždycky zmizel za ní a ta Helena jako tam dupala, tleskala a koukala, kde je, aby ho nezašlápla. Já patří, tohle to bude průšvih, tohle to smrdí průšvihem, opravdu, že jo. A on takhle se na ní tam třás a Helenka tam okolo něj a tohle to dupala, tleskala a tak dál. A ty Melody Boys, ty tam také byli přestali hrát.
8: Ty jste to měli šílenou srandu, ano. Nepředstavitelnou.
7: A teďkon změnili rytmus a dali Ploužáka. I zmocnila se Helenka trpaslíka.
8: Toho nemáte za co držet, rozumíte?
7: A začala s ním šíbovat sem tam do místnosti. Ona, jak se ho přitáhla k sobě, tak mu to tady do meziprsí, jak bych to řekl spisovně.
8: Měl tam mi došák.
7: To mi pláklej.
8: Já to nemám u kolen.
7: Helenka si ho povytáhla, vejš?
8: Já jsem se namíchla a aby byl aspoň trochu lidský, tak jsem ho tam šoupla. Čili nohama byl ve vzduchu a prsama tam byl udušený, že jo?
7: No. Lapa a když ho postavila na zem, tak jak už mu skládal ten kyslík, nebo si já nevím, nebo byl... Rozumíte, protože představte si, přátelé, že pro něj tohleto všecko byla obrovská oblast sexuálního styku. Tak, byl opřenej o sexuální podločku. A on už neudělal vůbec nic, když ho postavil na tu zem, tak ten Japončík takhle položil ty svoje
8: pacinky
7: na ty prsiska ty Heleny. Teď se všichni stuhli. Chyba ty vole, teď to bude normálně diplomatický průšvih, Japonsko nám vyhlásí válku, bez konec. A Helena
8: řekla... Protože Zdeněk čekal, že dostane přes držku, že
7: no,
8: jo?
7: Ano. No. Ale Helenka za dámu byla a řekla, jen si šahni, tohle to už do smrti v ruce mít nebude. Vymyslel jsem, že bych mohl zase natočit nějaký takový film, jako bylo Slunce se, no taky měli zastavujou, jaký další takový nějaký blázniviny. A vymyslel jsem film, který možná budeme točit, dříve nebo později teďko, jmenuje se to Kameňák. Prozradím, že má Helenka Růžičková roli Bordel mama. A tam má krásný jeden výstup, probíhá slavnostní otevření toho domu, jsou tam všichni papeláši s manželkama a tak dále, probíhá program a Helenka, protože je jí horko, tak si vystoupí takhle ven před ten barák, tím postojem, cigaretku.
8: Ano, no ty kurvy, že jo. Zajímavý je, že za socialismu, například já jsem dělala kurvu s Lubou Skořepovou, no a na smlouvě jsme měli vždycky napsáno sociální pracovnice. Takže já vlastně dělám šéfovou sociálních pracovnic.
7: Ano, referentka pro styk z veřejností, přátelé. Tak tam stojí, jde okolo ten děda a říká, hergo, to je materiál. Za kolik? A já mu říká, za 5:09, dědo. A Helenka byla bezvadná, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody a tyhle komedie, mimochodem, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody, tak jsme bydleli tady v tom hotelu, na Stopce jsme tomu říkali.
8: No, Bílá růže, myslím,
7: jo,
8: že se to jmenuje.
7: Tam jako vždycky za...
8: No, teď je z toho nějaký tady nějaký bydlení pro ty.
7: Pro tamty.
8: Ne, pro pracovníky, jako, víš, takový jako napůl. No, to jsou dva bratři, kteří se hádají a nevědí, kdo jiný. Tady by potřeboval být hotel. Modrá hvězda. No, tak tam jsme bydleli, tam na tom rohu.
7: My jsme tomu říkali na Stopce, protože tam se usnuli a najednou přijel tyrák, zastavil. A tak jsme prospali, prosím, celý noc.
8: Já zase nezapomenu, když jsme tam bydleli, tak já jsem Jirkovi tenkrát říkal, Jirko, budeme šetřit, žádný blbosti se kupovat nebudou, tady se budou kupovat jenom cihly a věci, které budou zapotřebí na stavbu. No a byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci, seno, jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. A ta byla tak nádherná a tak nádherně vyprávěla. Vůbec nechápu, jakým způsobem to dělala. Přijeli jsme všichni autobusem. A ona první, protože tam nejsou v pokojích jako sprchy, první byla převlečená, udělaná, seděla dole. No a ta tak nádherně vyprávěla, že já jsem si byla nucená koupit vlnu, pletla jsem svetr, do kterého jsme se i s Jirkou vyšli oba dva, to bylo takový svetr opravdu rodinej. A abych vůbec vydržela, když vyprávěla, abych prostě neusnula. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
7: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi 2 nebo 3 jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
8: Na to do smrti nezapomenu.
7: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. Náušnice,
8: to je taky, ne, já bych jenom chtěla říct, že to je jako, když se někomu zasekne účes, tak ten člověk pak s ním jde
7: celý
8: konec života. To byla ta rulička točená, to byla ta doba prostě bílý chodby, že jo?
7: No,
8: americký
7: taky,
8: film.
7: Ano.
8: Ano.
7: A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
8: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla, jak se to, kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážný je butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto a s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce. A ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno. A začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A se někdo zachraňoval a říkal, ale jo, by se měli být, to řekni ty zase.
7: Já spadím, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život.
8: Ne, ona prakticky ona neotravovala život. Protože já ji milovala jako svoji matku, ale tím, že ty staří lidé, jako v podstatě není na ně čas, ježiš babičko, vaše starosti, ježiš tohleto, že jo, tak ona na sebe upozorňovala těma blbostma. Rozumíš tomu? Já to naprosto chápu tím, že vlastně už do toho stáří vcházím, že třeba jsou, když ta rodina jako tu maminku jako zapomene, tak si hraje na nemocnou. Prostě něčím chce jako na sebe, rozumíš, jednou je to žlučník po druhý, je to hlava po třetí, je to noha po čtvrtý, je to něco, čili, že vlastně chce být středem toho, no a ta babička, že jo, naše, ta měla smysl pro všechny možný rošťárny, které existovaly.
7: Jenže, abych to dopověděl, přátelé, snad to dopovím do těch 12 hodin do večera tady. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala s těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek rejl vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic, v 1 hodinu odpoledne a vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. Tak říká, tak ona, já říká, tak to by šlo s tuhletu paní, ale teď jak ji teda zničit?
8: Takže měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo?
7: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy, on říkal, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si je odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já, pane, jo, ale tak ty starý dámy na vsi si barví, nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů, ta rulička, to není nic umělýho.
8: Ale natučený je to na kůžičce. Že mi měl svoje vlasy.
7: Tak já jsem to, přátelé, neoperoval. Takže nevím,
8: kůžička, to je to vidíte, jak je mladý ten blbec vedle mě. To byla speciálně se koupila taková kůží potažená, v tom byl drát, na to si dal vlasy, ale uměli jako prostě drť takovou, to si tadyhle připnul sponkama a přesto si přetočil, proto tam byla ta drť, aby ty vlasy se něčeho chytly. A ta kůžička vlastně udržovala ten drátek, který by tady byl někdo z kadeřníku, třeba paní Kohoutová, tak ta by ti to vysvětlila. Nekoukej na mě, blbe.
7: Takže, přátelé, a teďka paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
8: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
7: První záběr, přátelé.
8: Bombardáky na sobě, dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to tak?
7: Já říkám, Erničko, my to naskoušeli, Helena, jí tam ten baret a pam, tak teď, bože, teď, už to dá nejde. Stop, se říkám, moment. Sedl si na tu postel k ní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam mě takhle podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu pecinu takovou tašku, tam to trčila.
8: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a nejednou dělala.
7: On mi říkal, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, podle který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
8: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální. Já jenom můžu říct, že když jsem byla nejen na jedné besedě, tak si plno lidí myslelo, že, to, že takhle ženská se neumí zmrcasit, že to točil nějaký mužský. Nechtěli ani věřit, že teda jako...
7: To neznali naší tetu Mařku. To byla to opravdu teda ta dovedla rodině zatopit, ale přátelé, v tom momentě se to spojilo, no, teta Mařka, my jsme jako děti záviděli, jak neměla ty zuby, tak si šáhla normálně jazykem na špičku nosu. Já mě nám hotová, nemusela mít ani kapesník.
8: No, mi to nevyšlo.
7: Dobře, takže to bylo ono. Takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní červená říkala, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší a to je bezvadně, tady jde pan Zounar a tady tohle, to tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukal z postele, Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, a v prvním momentě vůbec nepoznala.
8: Bude říkat, kdo to je?
7: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí, ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílé. Takže opravdu to byla dáma. Ta měla hubu, přátelé. Ta se bez nadechnutí hovořila třeba 5 hodin. Helena už tam spala. Všichni úplně na tom dvorečku to
8: no, Ričku, ti říkám, že jsem upletla ten svetr za to slunce senojahody. Protože já prostě chtěla vědět, to byl vlastně chodící člověk, který vyprávěl o Longenovi, o Sašovi Rašilovi, vůbec jak si...
7: Čapek, Přejflugová.
8: No prostě to byla historie umění v tom nejkrásnějším podání, no a vydržte to. Když se ještě
7: a jednou se stalo, že tahle ta paní červená zmlkla, seděla na té posteli, na tom slunci, na tom dvoře a udělala takhle. A Helena říká, točte, nebo exne.
8: Ano, jak dneska to vidím, jak dneska.
7: A paní červená říká, někdo exne, Helenko.
8: A už to jelo znova.
7: Byla nezmar, to byla nezmar ženská tak.
8: No a představ si, že málo lidí si dokonce všimlo, že v tom druhém díle, protože paní Erna Červená zemřela, protože mezi tím, mezi prvním dílem a tím jsme točili Jasněnku, že? Ale hlavně Zdeněk jí prodloužil život, protože ona přijela, ona bydlela na kampě a na té kampě si nějak zlámala nohu v krčku. No a protože já mám pocit, že živý váhy měla asi 25 kilo, ale to i s účesem. Čili že ona byla strašně drobonká, hubenionká, tak to vypadalo. No prostě Zdeněk jí šel navštívit do nemocnice a šel proti tobě pan doktor, říká, to je dobře, pane režisére, že jdete, protože my počítáme, že do 2 do 3 dnů exne. Je to tak?
7: No a já jsem
8: letěl.
7: Připravoval film Poklad hraběte Šamaré z konce 18. století na motivy Jiráskovy povídky. Já tam vešel a říkal jsem, Erno, co se mi tady válíš v posteli, prosím tě, já mám pro tebe roli. Děláme film, tam budeš hrát hraběnku a ty se tady také vybaluješ.
8: Budeš hrát matku Blanky Bohdanový.
7: Okamžitě ta Erna vám...
8: Úplně jiný výraz.
7: Jiný výraz, chtěla scénář, já pro ní neměl vůbec nic. Já letěl domů a ty jsem tam dopisoval tu postavu. A ona už to chtěla číst, tak jsem tam dopsal tu postavu, zase jsem to přijel zpátky do té nemocnice. Ona postoupila tenkrát operaci a začínalo se v tom roce 84... s takovou tou novou metodou, kdy už nezavěšovali pacientovi nohu na 6 neděl, oni se většinou proleželi, ty lidi starý, že jo, a zemřeli na zápal plic, ale hned 2. nebo 3. den jí hnali z postele a musela za dost velký bolestí chodit už.
8: No a ona se právě vzdávala a nechtěla chodit. No. A v podstatě jako furt spala a v momentě, jaký to Zdeněk řekl, tak okamžitě berle a to, co ty jiný lidi udělali třeba za 14 dní, tak ona dokázala udělat za 3 dny a odcházela z nemocnice bez berlí, s tou svou hůlčičkou. Tady jenom vidět, co ta psychika dělá za zázraky
7: říká,
8: s tím doktore, člověkem.
7: Přesně. Říká, pane doktore, musíte honem, já ještě hraju ve filmu, tak já si tam přinesl ten scénář, vlastně to naučila všecko, oni odvezli z té nemocnice přímo
8: na
7: Barandov, do kostymérny, kde na ní zkoušeli ty šaty, jo, tam mi to špendlili a ona stála tak proti těm zrcadlům a říkala, dvě rezidenci, rezidence jsem postavila, otcům z toho Ladislava Ježíšová, ona prostě už to všecko recitovala, měla to z paměti. No a potom teda ten film natočila, ten pan primár mě říká, pane Troška, vy jste jí zachránil život, prodloužil jste jí teda život, protože ona okamžitě to nabila energii.
8: No, že je ještě, nabitá jak dělo.
7: No, ta opravdu byla bezvadná. Přátelé, my jsme se mohli vždycky vykoupat po natáčení v bazénu v písku.
8: Na koupališti byli na nás tak strašně hodní, že zůstávali tam díl a babičku hrála paní Kaplanová, to už musela převzít herečka a plno lidí se nevšimlo ani, že je tam změna. A představte si, že ta Kaplanová byla taky chudinka, to jak to byl Madhausen kombinovaný trošku Terezínem. Tady se slíkla, tak odešla. Ale i s kostrou vám představte
7: ne,
8: si.
7: Ne, já vám to musím přátelé říct, vyšla Valérie ze šatny.
8: Ale v takových plavečkách, jo. Jak byla štíhlonka, tak měla všude takový ty, jak byly nabíraný ty žabičky, takový to dělali balonky, jo. Balonky a zase balonky a zase balonky, no a...
7: Kdyby na sobě neměla ty volány, tak nešlo nic, jako to je samozřejmě. Tak. A teďko vám opatrně vlezla do toho bazénu a plavala.
8: A velmi rychle plavala.
7: Takhle potom, opravdu těsně podél hrany toho bazénu. To jako kdyby plavalo pírko po vodě, ani se to nesčeřilo pořádně. Z druhé šatny vylezla Helena s Jirkou. To Helena měla ještě těch svých 85 kilo navrch, ještě možná víc.
8: No to jsem...
7: Podívali se na sebe.
8: Jirka lelez po schůdkách, já chodila po hlavě.
7: No vrhli se do bazénu, ta vlna, co se vzmula, tu Valérii takhle položila na ty dlaždičky.
8: Tady by šoupla.
7: Takže Valérie stala, podívala se krhavým okem na svoji dceru. No a Helenka tam potom k ní teda šila, tam spolu hovořili. A
8: ne, my jsme Jirka... šli zpátky, protože já ze slušnosti tam na druhé straně vylezla. A jdeme takhle potom, které už ale jako okolo toho bazénu a v tom bazénu Troška, Lábus, zde Jirka, že jo, no prostě všichni tyhle ty chlapy vedle sebe. No a já zase měla plavky taky dvoudílný, protože já byla vždycky pro bikiny a ty balonky jsem nepotřebovala, protože jsem měla svoje, jo.
7: Jenom bych dopověděl, že ten Jirka se také otočil v tom bazénu a když viděl tu Helenu s tou Valérií, říká před přestavbou, po přestavbě. Já jsem byl jako dítě strašně hubený. A babička říkala, nemůžeme tě sebou vzít ani do města, prosím tě. Lidi řeknou, že tě nedáme ani našrat, podívej se, jak vypadáš, jak z Terezína, kdybychom tě přivezli. Hrůza, hrůz, tohleto. A tak se dohodli babičky a tetičky, že budou pěstovat ty králíky, jo. A my jsme měli furt králíka, tady já musel jít toho králíka, to bylo strašný, přátelé. Nejstrašnější bylo, že jsem ho musel vždycky jako ještě držet, když ho babička zabila, jedna nebo druhá. Protože u nás v Hošticích u Volyně, přátelé, matka i otec jsou ze stejný vsi. Tam byli otcovi rodiče a příbuzenstvo, mačny rodiče a příbuzenstvo. Dovedete se představit, Šurka se zehnuli, byla rodina. Já se nemohl zlobit vůbec jako dítě, nikde. Počkej, já to řeknu tátovi, já to řeknu mámě, se ozývalo ze všech strán, jsme tady kolítali děti po jezere a tak dále.
8: A když už jsi takhle u toho příbuzenstva, tak řekni, jak to bylo nádherný, protože jako ty ženský pracovali v jezere a tady u toho filmu si vydělali přece nějaký prachy.
7: No.
8: No a jak si to mělo mámino příbuzenstvo a tátovo?
7: Matka řekla, koukej tam, zjde tu Jiřinu na to filmování, tu Vlastu a tu Maruš, nebo s tím nevydržíme. A já jsem říkal, teď teta Jiřina, nemluví se tou Maruš. To byly jako svoje švagroví, to byly. To je jedno, jedna ať filmuje dopoledne, druhá odpoledne. Bylo to hotové. Ale já jsem, přátelé, když jsme tam přijeli, tak jsem obcházel ty sousedky a ty babky a tak dále. Říkal jsem, teta, budu tady filmovat, pojďte taky hrát. A teď mě pokoj, prosím tě, tam budu někde vystavovat stará bába. Mám 4 zuby v hubě a budu tam to hrát. Bo teta, pojďte s vámi, taková sranda. A teď mě pokoj, já nikam nejdu, a prosím tě, tam já provostu jdu ještě tam. Řekl, ale bába se tam jde někde vystavovat, nic. Já pám, no, to je škoda, no. A teď jsem byl takový jako zamlklej a teta také seděla. A když tam jde? Já pak jde tam Škopková, jde tam Firbachová, jde tam prostě Bílková, jde tam támhle. Ježiš, to Mariana nemá rozum. Ona má jenom 2 zuby v hubě, ještě schnílí, ještě tam jdu. Ježiš, Maria, provostu, jdu se tam nevokazovat. No Krista pánba, vidíte a jde. A vy jste taková podle ještě bajzna a tady děláte takový drahoty. Nicméně, druhý den ráno, čekali, kdo se ukáže. I byli tam takový ty dvě, který si, nebo tři, který se tady jako odhodlali. Já pak skvělý, pojďte, dámy. Tady půjdete okolo Tarasu, projede Venca s Blaženou na motorce, vy se za nima ohlídnete. Ano, naskoušeli jsme to a oni za to dostali 100 korun. Přátelé, tenkrát v roce 83, kdy důchod byl 450, 460 korun.
8: Někdy i menší.
7: Někdy i menší. No pro ty lidi to byly strašně vyplněné, pro ty babky. Říkali, ženský, já tu bez tak sedím na té lavici soudnej od rána do večera a oni mi za to ještě platí takový peníze. Ježíš, ten kluk trošku je hodný, tomu bychom měli prdel líbat, Krista Pána, podívejte se takový peněz, co jsem si vydělala. Já si koupím uhlí a novou zástěru a nový svetr na Vánoce a tak dále, tohle všechno. No ale tak, tohle to, že jsme dali těm dvěma tetkám těch 100 korun, ženský, halejte. Já jdu tady na Cvirbachovou okolo Tarasu, podívám se po motorce, mám za to 100. No to se na celý jezere můžu vyprdnout, aby tam za 5 korun na hodinu obracela len. Protože chodí do toho jezere, že jo? A už vám to jelo jako na drátku. Na druhý den ráno všechny báby vymašlený stály, připravený, že jdu filmovat, že jdu kamerovat. Přijel předseda na motorce, říká, já nemám koho poslat na pole, prosím tě, co mi to dělá, člověče. A oni říkají, předsedo, až budeš platit jako filmaři, tak půjdem, teď jsou z nás hvězdy. No, tak se to museli rozdělit, tak půlka pap šla na pole, půlka šla filmovat. Ale jak si to hlídali, aby náhodou jedna neměla o půl dne víc u filmu, než ta druhá, jo. Ale už byli taky takový ty, kteří jako koukali, a šli za naší babičkou a říkali, paní Trošková, jo, to vám chci říct takhle, koukali ty báby mezi sebou a říkali, helejte paní, vemte si to, tady jdeme po vsi, a nic celkem, a máme za to 100. A ten kluk trošku to vymyslel, napsal, režižeruje to. Paní, víte, co ten musí mít peněz? Miliony, paní, miliony, no. A už to lidělo po vsi. A další zase taková dobrá duše přišla za naší babičkou a říkala, no nic vezli, Martičko, ale on ten váš kluk to moc neumí. A naše babička mi, takže to? My jdeme po hřbitově, pak čumákujeme u hasičárny, pak jsme dáme před Konzumem, žádný děj to nemá, hlavu ani patu. Takže babička brečela, říká, ježišmarja, v té Praze nemají dobátku rozumu, dají takový peníze našemu klukovi, o to a umíje, že to dneska ty bude do krvi dál. A takhle vám to šlo o tej vsi. No, takže opravdu s těma tetkama to bylo bezvadný, ale přátelé, já vám můžu opravdu říct, že jsem nemusel chodit daleko. Stačilo si prostě rozpomenout na věci, které jsem zažil jako dítě, které v těch hošticích jako na každé vsi probíhají, dá tomu nějakou formu a máte z toho obrovskou tragédii. Protože třeba moje babička, to byly dvě babičky, Marčina, to byla hodná, to řekla, ať se stará kobila, ta má větší hlavu, ale hlasila spala. Druhá babička, to byla tahleta, Martička, to byla opravdu, ta byla jak Kristus, ta snímala hříchy světa, rozumíte, to bylo všechno musela vědět. Vše do všeho prostě trkala nos a tak dále. Ale ona nebyla líná. Ona byla taky tou jednou z těch hlavních členek BBC hoštickýho, jo? To musím podotknout. A bydleli jsme na návsi, takže na takovém místě, že všechny lidi, kam šli z jedné strany na druhou, ty vesnice, tak museli jít před našima oknama. Jinak to nečilo. Babička to všechno měla merku, takhle stála u okna a merčila, nebo číhala, merčila. Ona nebyla líná stát ve 4:45 ráno a dívala se, kdo s kým jde na autobus do práce. A ve 3:45 koukala, jestli se ty dva zase vrací zpátky. A říkala, tak to merčím, že ten kluk Vondrovcov se tahá s tou čůzou ze zámku. A to bych tady Vondrovcovi přála. V sedlách měli hektary, teď má hovno, či se mu kluk kurví. A diagnóza, přátelé. A diagnóza byla daná a hotovo 20. Babička stála u okna, děda si tam dělal buď ty patrony, on byl myslivec, co se takhle dělal doma, ten prach a ty broky, se to vážilo a my jako děti z bráchu tomu pomáhali a tak dál. A babička merčila. Říká, hala, táto, nějaký auto sem jede. Když to může být? A ona takhle mrkala, protože jí si káplová zápno do oka, rozumíte, takže špatně viděla. A děla říká, pochoď, co je to, kdo chce. Hala, zastavuju tady před náma. Když to může být? Takový modrý auto, nějaká ženská z toho leze ven. Nějaký chlap, pojď se podívat, ježiš, kdo to je. Děla, teď je pokoj, mě to nezajímá, tohleto. My jsme byli hned u hřbitova. A babička říká, to jdou na hřbitov, když to... Ježišmarja, to je Vlasta Průchout. Ježiš, ta má ránu. Ta sešla celá žlutá v hubě. Ježiš, si veme zelený huberťák, no ta má strašidlo hotový. A už tam letěla, děla, říká, seď tady na prdeli, kam zase letí. A dej mě pokoj, dětku bláznivej. Podevřela dveře. Vlastičko, holka, jsi to, já tě hned poznala, je, ty vypadáš dobře. Vlastička se narodila v Hošticích a vzala se někam dopryč, jo, a jezdila tam na hrob. Tak babička se s ní líbala, vítala a šla s tím na ten hrob. Za půl hodiny se vraceli zpátky, já jsem viděl skrz okno, jak babička jim ho vypráví, to já mám po ní, já nemít ty ruce, tak se nedomluvím. A babička prostě mávala, utírala oči a s pánem Bohem, holka s pánem Bohem, tohle to. Vítá do kuchyně, říká, ježišmarja, je se nestydíta vlasta jedna. Krista pana, takový do chcípáckýho věnečka za 16 korun dala bábě na hro. Ježišmarja, a bába jim spala horem dolem. A ona to, ježi, a to už viděla z okna, že už tam vykukovala Kelišová, tam vykukovala Škopková, tam vykukovala Janouška, říká, ženský! Ženský naklusali, babička je odvedla na hrob, tam jim ukazovala tu hrůzu. A tu hrůzu a členkám veřejného mínění, který nemohli na nohy, tak jim to dnes je ukázat, aby to taky viděli. Tak z takovýho já jsem.
8: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo tý 100 koruny. No a teď...
7: To musí, Halenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano. Něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
8: No a na základě toho začali přece, jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
7: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Je panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych svedla taky. Já se říká, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
8: Ano.
7: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
8: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, no co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
7: Přátelé, to byla taky teta vzdálená z Matčiny strany, Keliška. S Keliškou to byla vůbec sranda.
8: Já nezapomenu s tím jídlem, to bylo neuvěřitelné. Ona prostě se štítila všeho, to co bylo mořskýho to. Jak je tam ta recepce, kde nás pozval, tak to jsou věci, které oni opravdu říkali, foj, jeden hnusnej, fialovej, ach. No a takhle jednou ona se dostala, my jsme se jeli od takového velkého kulatého stolu, dostala k jídlu dřív a... Dvakrát si přidala, že jo, a my jsme přišli, nebo my se zdrželi a přišli jsme později se Zdeňkem a ona říká, Zdeňku, dneska jsem si pochutnala, dneska jsem se najedla. Měli telecí ragu z rejží, tak jsem si dala dvakrát. A ten blbec, neboli Zděneček, protože je pravdomluvný, říká, ale teta, to není telecí, to byly chobotnice, to byla roura. Se ani nezdržovala odběhnout na záchod, to šlo rovnou. Do té doby jedla jenom teda chleba, máslo, mlíko, sodovku a jenom už kdy už bude v hošticích. A ona byla taková, vlastně to vycházelo z její povahy, že ona vždycky jako, ona byla zvědavá, ale ještě o krůček víc než ty ostatní. No a tak jak, představte si plavky sebou, ne, ani jednou je nevytáhli, ty byly furt v těch zástěrách, jo. Teď stáli na kraji toho moře, jen aby se ta slaná voda, aby náhodou neublížila. Furt měli myšlenky, jestli ten táta nakrmí ty králíky. A jestli ty slepice, a já se říká, no, teta, ale vy jste u moře, to je moře. A oni klidně na ty holky, nechoďte na prostředek, ať se neutopíte. Prostě to nebrali vůbec úvahu, že to je moře. A ta Keliška, jak se takhle mluvilo u toho, na tom kraji toho moře, tak ona furt jako o tu nohu dál, rozumíte, a dostala se tak, že byla už ta voda jako pod kolena, přišla sedmá vlna, to je taková ta, co to veme, rozumíte, a jí to potrhlo nohy, samozřejmě jí šla ta slaná voda do huby, začala řvat, jak řvala, tak jí vypadla horní čelist. No, jako protéza, no. No, teda, to víš, ne, jako odborník, to, no. No, prostě horní chrup. A jako, pojďte tam těchni, pojďte mě pomoct! Mě vypadly zuby, pojďte mě! To nemůžete v životě najít v tom písku, rozumíte? Ale my všichni ochotně šli. A pomáhali jsme, že jo, a teď mají, co bude dělat, já nemám zuby, já to budu zbarat. A my ten galíček, že jo, ten osvětlovač, to byl takový jako opravdu člověk, který měl smysl pro humor, tak jako najednou takhle se schejbnul a vytáhl a říká, tady jsou ty zuby. A teď ona jak laňka, vzpomínáš, přes ty blunky, letěla prostě jak blázen. Vzala ty zuby od toho Karla, takhle je opláchla. A teď to rvala do té držky, rozumíte? A teď to nešlo a ona řekla, to přece není možný, že by nabobtnali nebo to. Tak ty zase otočila, zase to tam rvala, zase to vypláchla. Zase to rvala do té huby. Pak se na to pojď říkala, Ježíši Kriste, to nejsou moje zuby. A lup, a druhý zuby byly v hajzlu.
7: Když jsme točili, my jsme hledali do pohádky z pekla štěstí, jsme hledali nějaký statek, kde by byl ještě hnůj na prostředku a přijeli jsme do jedné vesnice, tak už bylo kolem 7 hodiny večer.
8: Nebyly to střední Čechy.
7: Jižní Čechy to byly.
8: Jižní, to je zajímavé.
7: A tam nějaká babka na vsi žnula srpem trávu. My zastavili a bába hned. Dobrý den. Dobrej. Kohož hledáte, ke komu žerete? Teba paní, prosím vás, nemá tady někdo ještě hnůj na dvoře? Hnůj? Čemuž potřebujete hnůj? Japa, budeme natáčet tady takový film, víte? A o čem to bude? Teba pohádka pro děti, a to jo, aha. Počkejte, hnůj potřebujete, kdybych by tady měl... Jo, tamhle měli němečkout, no prosím vás. Jen zavřel oči, ještě byl teplý, už to prodali, ten dobytek, všechno. Takový vám byli, no, ksindl děti. Opravdu, on se tady dřel, helejte. A oni se na to, jenom váleli v budějících. A nic tady nechtěli dělat. A jen zavřel oči, tak to všechno hned prodali. Hned to dali pryč, no, takový to jsou neřádi. Těpa, tak už tam hnůj není, ne, tam už nic není. Počkejte, když tady má hnůj. Jo, stará najmanka. A tam nechoďte, ta se za války tahala s Němcema. Čestný slovo, takhle dva roky zpátky. Takže jako stačilo, vidíte, jste se dozvěděl všechno, kdo s kým, jak pro koho. A takhle to na té vesnici funguje furt.
8: Já jsem chtěla ještě říct, že ve filmu například my měli velký problémy, a to kdyby Zdeněk neuměl francouzsky a italsky a prostě nedohodnul se, tak jsme platili šílený peníze za tu Angeliku, že? Jak já se dívám na tu Angeliku, ale... To si představte, že všechno, co se půjčí na ten film, se musí platit.

0: je teda umučení toho Sebastiana. Ten kluk, co tam hraje toho Sebastiana, jako tam střílej. Au, že jo. Tak to byl kluk, který chodil s dcerou Michala Tučního ještě tam, ten Vojta. To prostě bylo to bezvadný. Takže to točilo. A pak docházelo k tomu, že teda mě točí to porno. Tam měly být dva kluci a dvě holky. A ty kluci z té Prahy přijeli, to bych byl takový jako, že teda profesionálové, ale ty děvčata ne. A ty konco s tím?
1: A natočit se to muselo, protože se čekalo zase na to, že to bude prostě pokračovat a musí je určitá doba vyvolání.
0: Tak jsem vyrazil do obce, kde jsem věděl, že je jedna rodina, mají takovou dceru, která se nestyděla. Poprosil jsem teda její maminku, že nám se stala taková hrozná věc, ale že teda tam jenom do půl pasu vidět v podstatě, že za to dostane 1000 korun. Zavolala dceru, dcera tam měla kamarádku z Polska, takže půjdou samozřejmě, proč ne, ale pod podmínkou i ta jedna, co byla blondýna, bude mít mamou paruku a ta druhá černovlasá zase blond. Tak jsme tak udělali, nám přišli, já také to chci. Tak nám to ukáž, my nevíme. Já, blbá bába, na lopatu jim nasedla. Já jim tam, oni to měli Silvestra, představte si to. No, tak se nakonec. A ta Polka byla bezvadný, ten chlapec ze zadu takhle jako vykonával rozkoš. A furt se nemohli nějak jako...
1: Sehrát.
0: Ten rytmus. Jepa, stop, špatně to děláte. To není možný, prostě. Distance taková, to by musel být. 80 cm, to nejde, že? Tak znova, po druhý, po třetí. A když už jsem to zastavil po třetí, všechno bylo jenom jako. Tak ta holka se otočila, ta Polka na toho kluka, říká, tak dělej mi to už pořádně. Jednou na takové besedě ve škole, na Tachovsku, 6. až 9. třída, já jsem odpovídal, jaký další film chystáte, a pak jeden z dalších filmů bude Čachtická paní. Kdo pak četl, děti, ten román? Nikdo. Ví někdo, kdo to je Čachtická paní? Učitelky to věděli, a pak tak to byla hraběnka, která opravdu žila a nechválně se proslavila tím, že zabíjela mladé dívky a jejich panenské krvi se koupala, aby si zachovala mládí a krásu. Lísteček přišel z žákyně 8. třídy. Pane režisére, mohla bych hrát v Čachtické paní, když už nejsem pana? Jaká můžeš, to není vidět konec konců. Že? Učitelky tam omdlévali, se mě potom omlouvali, no bo... A zeptali se.
1: Já jsem měla strašnou spoustu chlapů v posteli. Myslím teda jako filmových. Já například měla v posteli Láďu Menšíka. Tak i když jsme měli příležitost, tak všechno prokecal. Ale všechno. A když tý postele les, říkala, ještě těle, nebo se daj, že ti to dopovím. Takže to byl Láďa Menšík. Pepík Hlinomas, ten byl zase takovej ten typ, který jako se postavil takhle na roh. A takhle se postavil a dělal, jako drbal se na těch zádech, jak kanec, jo. A říkal, jsem bejk. No a v posteli byl vůl. Dalšího jsem měla v posteli Standu Zindulku, to byl Vlak naděje a dětství. Jen já si lehla, on vstal. A teď začal kecat a vyprávět v ty noční košili. Tam jenom neumím pochopit, že v tom čtvrtém díle teda jako jsem obšťastněná, že budu mít dítě, protože to opravdu do mě vstoupil jedině Duch svatý. Ten, no nic. To byl další mužský. Pak jsem měla... Standu Třísku, no tak o tom vám nebudu nic vyprávět, že jo. Chlastá pivo, smrděj mu nohy, no tak. Tak je radost ze života. A v divadle, když jsme dělali od Ben Johnsona Alchymistu, to byl současník Shakespearea, tak já dělala Dorku Povolnou a vlastně Vašek Sloup a Karel a Olda Vlach dělali dva zloděje, čili že já vlastně nalákala toho určitýho člověka, vyspala jsem se s ním a oni ho voloupili, že jo. Byli jsme jako prima trolístek. No a na mě naléhal Lohnický Vašek, jestli se na něj pamatujete, tak většinou ve filmech hrál Smrťáka a tyhle ty věci, tak tam bylo jediná klika, že teda zhasli, protože on na mě nalehnout, tak už jenom zbývalo to víko. Tak takový... A ještě vám musím říct, když mluvím o těch chlapech v posteli, že od nejotřesnějších, kdo je vůbec, je Skopeček.

0: Protože jak jsem dělala právě tu kurvu, teda sociální pracovníci v těch hříšných lidech města pražského, tak on byl se mnou v posteli. Zaprvé je neskladnej. Vším, co má, píchá. Jestli je to loket, rameno, no všechno. A ještě ke všemu má studený nohy. Umíte si to představit? Tak to by já měla štěstí. No a když jsem byla s Valdemarem Matuškou v posteli, to byl doba jeho velký slávy, tak se to točilo na Barandově, Jirka stál u Pelesti a furt zval ruce na peřinu. No tak nemám já štěstí v životě.
1: Říká se, přátelé, že filmaři mají tři nepřátelé. Děti, zvířata a sníh. Všeho jsem si bohatě užil. Ještě jako pomocný režisér jsem točil s paní režisérkou Plívovou Šimkovou film, který se jmenoval Krakonoš a lyžníci, 3,5 měsíce na sněhu, haranti, zvířata, sněh. Strašný.
0: A ještě kostýmy. Ano.
1: Můj první film celovečerní, Bota jménem Melichar.
0: To už tam
1: celá byl ten škoda,
0: zmetek.
1: Celá škola, od první do deváté třídy. Já jsem takhle chodil, vybíral jsem si ty děti a jak kdyby to včera bylo, si pamatuju, šli na oběd. Tak je tam stáli seřazený, prvňáčkové, a tam taková holčička měla keculíky a tady chyběly ty dva zuby vepředu. Já říkám, to je celá hezká holka, to bych mohl zkusit na tu holčičku, jak tam žaluje ten nosál, co sál. Říkám si, tak co? Chtěla bys si se zahrát ve filmu? Ne! To úplně couvnul. Co je bylo, co říkáte? Nicméně maminka, když se dozvěděla, já jsem mluvil s paní učitelkou, taky proto se doma zmátili a holčička hrála.
0: A jak ráda
1: potom. A říkala, pane režisére, ona takhle ráčkovala, proč musím hrát takovou krávu užalovanou? No, protože já taková prý nejsem, já je to v roli napsaný, tak musí to někdo hrát, no, a byla bezvadná ta holčička. A ten kluk, ten malej, ten Honzík, tak ten mě potom hrál ve filmu Slunce seno toho malýho Jirku.
0: Toho zmetka.
1: A tak se taky lidi ptají, jestli opravdu, když tam Helenka Rudičková rozdává ty facky, jestli ty padaly. Opravdu.
0: No, ten dostal ode mě, ten.
1: Musím vám, že jsme to zkoušet, tu scénu, jak tam otráví ty králíky, a Helenka tak jako do něj jenom takhle, jako tohle, to, a kluk tak jako tam poskakal okolo stolu. A pojďme na ostro, připravíme se, kamera, ano, akce. Buchy, buch, a kluk nic, pa, stop, moment. Tady to ještě upravíme, otočil jsem se na Helenu, říkáte, Heleno. Tak, Helena. Kamera, jedem. Buch, buch do dítěte, to bylo tak vyděšený, že dostává opravdu ty facky, že zapomněl křičet, brečet.
0: No ale on v životě dostal poprvé, maminka plakala u kamen. No, jak to, a já jsem teda, tenhle zmetek, představte si, jak byl zkažený. To víte, že režisér si nezničí dítě a nechá ho dělat cokoliv, protože chce takový, jaký je, že jo. A on jed voříškovou čokoládu, živej kačky a ještě něco. On si dovolil, když nám udělali v tom Slavoňově, nebo Slavonicích, nebo jak se tam jmenovalo, škubánky s mákem, on z nich dělal zvířátka, ten zmetek. Okolo talíře. Potom jim vejprasku, sežral divné i talíř. Ten ještě rok mohl chodit, jako se...
1: Já se dala také třeba chudinka, a pak mi říkala jeho maminka, říkala, hele, to funguje skvěle. Když doma zlobí a nechce jíst, jdu k telefonu a volám tetu Helenu.
0: Jsem byla roka půl strašidlo.
1: Herodeska.
0: Ano, ale ono se nám to bohužel pak nevyplatilo, protože vlastně, když jsme točili už facky, tak už nám musel klečet. Vzpomínáš si, jak nám vyrost?
1: No, tak to víte děti, no.
0: No, vyrost.
1: To bylo po pěti letech.
0: Ono to bylo po pěti letech a bylo to hodně znát. A teď si představte, že v tom zmetkovi to zůstalo stejně. A jak já tam řvu v tom filmu jako z toho okna, na to, jako říkám nějaký slovo, tak ty si říkal, no Heleno, bylo by to dobrý, když takhle jako z toho okna voláš, že bys mu pravou ruku dala facku.
1: Coura jedna. Nějaká taková. A on na tom kanapi říká, mami, a co to je coura? Ples, hajzle jeden, jo.
0: No,
1: to se právě naskoušelo, že ta Helena vždycky šla tou pravou
0: rukou. A tenhle zmetek, který byl proti mě, říká, ještě bych chtěla upozornit, že režisér a maminka mají vždycky pravdu. A nikdo z herců by si nedovolil, jako, když to řekne režisér, jako k tomu mít nějaký konstatování nebo to. A tenhle hajzl si dovolil říct, no ale já bych myslel, že by to bylo lepší levou. Tak dostal obouma.
1: To nepocíme počítal, spad dolů to. Ale musím říct, přáteli, že Helence sluší každý kostým. od noční košile až po čarodejnici. Helenka prostě nikdy nevynechala nic pro to, aby teda jako se nepředvedla.
0: No, ano, abych se nezvrcasila, seč to šlo.
1: My jsme točili jasněnku, byla pauza, čekalo se na slunce a Helena v té masce, ty čarodejnice starý, takhle sedí na kamenu před tím hradem, v lese, před hradem.
0: Točili jsme v neděli a v sobotu, protože se muselo to natočit kvůli počasí. A kouřila jsem.
1: A kouřila?
0: Ale, totiž ty nechty. Ne, to drápy. Vzniklo, to byly drápy, s kterýma jste nemohla jít ani na záchod, jo? To by vám musel někdo zvednout cukni, sundat kalhoty, takže jak se ty drápy přilepily, ale jelikož to bylo vlastně neukradený, ale přemístěný lepidlo těch Američanů z toho Formana, z Amadea, co zbylo těm Američanům, to lepilo teda skvěle. No tak jsme jako nalepili ty nechty, jako tím jste se nenajedli. Ty se nakrájel sejr a takhle mi ho nabodávali s tou Blanarovičovou. Takže to i nešlo normálně třeba takhle něco vzít, to musíte ze strany. Tak jedině mě zůstala jediná radost, že se mohla pít a kouřit.
1: Takhle tam seděla, kouřila.
0: A teď jsem byla zelenofialově nalíčená, že jsem jako s tímhle jsem splývala šedivá, teď ta paruka byla taková, ta šedovlasá, no a rodiče s dětičkama na nedělní procházku.
1: S chlapečkem pětiletým šli na procházku, chlapeček se zarazil, kouká, co tam sedí.
0: A hlavně to byl zmetek, který celou dobu ty rodiče otravoval, já to pozoroval, když jsem kouřila. A hodnej se stal, až když mě viděl.
1: Se zarazil a koukal. A Helena říká, nebuď se mě, já nejsem čarodejnice, já jsem Růžičková, tady natáčíme pohádku, víš? Koukal, říká, pojď se mnou vyfotit, táta má foťák na krku, tak dá tady spolu vyfotit, budu mít památku, pojď. Dítě váhalo, nevědělo, bálo
0: maminka
1: se.
0: Maminka už začala cpát, jenom aby se to...
1: Maminka
0: říká, a vedla ho, že jo, a ten šel
1: a
0: přesně
1: jako,
0: tak.
1: Ne, tak jako, a říká, no dí, a říká, Helena říká, takový velký, budeš se mě bát, pojď sem, pojď, no, teď mě sedneš, takhle vyfotí na tatínek. Dítě si dalo odvahy a šlo k té Heleně. A jak došlo na dosah, tak Helena říká, aaa, teď si tě sejeru. Přátelé.
0: To dítě bylo na infarkt, to bylo bílý, zelený, modrý, fialový.
1: To pustilo boč i trus, okamžitě, rozumíte?
0: Začalo
1: to také třát, ano. Já říká, Heleno, ty jsi blbá, ty to začne koktat to dítě a budete pomočovat, říká, ať si zvyká, život není peříčko. Já jsem zapřísáhlej nepřítel kuřáků, to Helenka dobře ví.
0: Ano, letitej, on má.
1: Když Helenka tykom byla loni na té operaci, paní doktorka jí zakázala kouřit. Já to na tebe prásku.
0: Ano.
1: Než bych udával, ale hlásit se to musí. A Helenka teda přestala kouřit, byla opravdu velice poctivý pacient.
0: 3 měsíce jsem nekouřila ani ně, ale nezabraňovala jsem kuřákům, protože nejhorší jsou ty předělaný kuřáci, kteří teda jako začnou poučovat, jako když vy kouříte, to si škodí zdraví a tak dále, ne. Tam mohl kouřit dokoliv, ale já se ty cigarety ty 3 měsíce nedotkla. Čestný slovo.
1: Přijde paní doktorce na kontrolu, paní doktorka je prohlídla, tam něco píše a Helena říká, paní doktor, já už 3 měsíce nekouřím.
0: A paní doktorka nic.
1: Helena, paní doktor, já už 3 měsíce neměla cigaretu v puse. A paní doktorka zase nic.
0: Ano, a když už jsem to řekla po třetí, tak ona říká, já vás slyším, paní Růžičková, ale aby si to tělo teda všimlo toho, že nekouříte, tak byste nesměla kouřit 8 let. Říká, 8 let to už být 6krát v radu vzhůru a než se, jak jsme viděli z té ordinace, už jsem měla.
1: Ale když to řekla jinak, říká, 8 let? 8 měsíců, ne, ona řekla, 8 let. No to mě pojďte, pane.
0: Ale neřekla jsem, polipte mě, paní doktorko, ale říkala jsem, si.
1: Jako Jiřina Bohdalová taky byla na nějaké besedě s malýma dětma ve školní tělocvičně a říkala, já měla to na takovou náladu dobrou, já těm dětem vyprávěla, jak dělám ty večerníčky, jak se dabuje křemílek a vochomůrka a předvádím se jim tam a tohle to všechno. A říkala, tak děti, no, a chce se někdo na něco zeptat? No tak, nestýďte se, zvedněte ruku, zeptejte se na něco, no šup, honem. Zadu takový chlapeček zvedá ruku a ona takhle, říkala, no tak co, ty chceš vidět? A chlapeček říká, kdy už půjdeme domů. Jiřina říkala, nezabil bys je. No.
0: A my se ptáte, že já jako věštím jiným. Já nevěštím, já počítám, já dělám numerologii. A já sobě nepotřebuji, protože já jsem v rukách božích a vím, že to všechno dobře dopadne, takže já si jenom žiju a mám se výborně.
1: Mě Helenka taky věštila a říká, budeš tady žít až do smrti.
0: No. A ani o kousek, kde to...
1: Přátelé, opravdu, Helena Růžičková je čarodejnice. Tady
0: ale bílá. Krví.
1: Bílá čarodejnice, protože ona vždycky... My jsme točili Slunce se mnou a pár facek, a bylo 15. srpna, my jsme měli co 2,5 filmu natočenýho, nebo to nenatočíme. Helenka, Nemel, ukáž, ta papír, tušku, psala, říkala, 1. září je poslední natáčecí den. Helenka se zbláznila, nebo 1. září byl poslední natáčecí den. Potom jsem přišel k Heleně na návštěvu a říkal jsem, Helenko, budu točit Princeznu Zemlina 2 v roce 97. A už mi to rozdělili, už se šili kostýmy a vstavil se mlejn a to všecko. A Helena říká, moment. Počítala, škrtala, říká, ne, zahodila, vzala jiný papír, počítala, říká, no, chlapče, já tu nic nevidím. Letos žádný film točit nebudeš. Já pak, haha, bědmo, teď jsem tě rozstal. Stojí mlejn, máme naši ty kostýmy, naspívaný playbacky, písničky, všecko.
0: Ten na ten den máme 1. natáčecí den, připravená pávové jídlo, všechno bylo připravené na stolek.
1: A Helena říkala, nemáš, tady to není. Přátelé, já jsem přijel domů, z přípravy, den před natáčením, ta Česká televize to položila. Udělali podraz na mě, položili to, vůbec ten film nepodrželi. Ale Helena mě říkala, hele, žádná princezna zemlí na hoku tady není, nevidím. Počítala dárka. Příští rok tady máš pohádku, ale princezna Zemlina to není. Přátelé, abychom příští rok točili Pekla 6.1. A princezna Zemlina 2 se točila i v roce 99. Čarodejnice. Přátelé, ukažme si na ní, je to ona.
0: Zdeňku, víš, jak je to radostný, že žiju v téhle době. Já už bych dávno byla spálená, už by byla někde ve vzduchu.
1: Já taky, přátelé, já taky, byť jsem jako malé dítě ministroval, chodil na náboženství, pak jsem dlouho hrál v kostele na Varhany, ale musím vám říct jednu věc, co se mě dotklo. Teďko je to nedávno, pár let zpátky, k nám do Hošic přijel nový farář, mladý kluk takovej, říkal jsem, to je konečně, tam byl takový starý jezuita, blázně šílený, toho čert vzal nakonec, jo, ale přišel mladý kluk takový, opravdu sportovní, říkal, tak s tím se budu rozumět. A on se mi tak podávám ruku, představím se a říká, jo, to jste vy? Ten, co zesměšnil v těch filmech Církev svatou a faráře. A mě koukal. Říká, tak za pokání budete celou mši klečet tadyhle pod kazdy. Já myslím, že jste dělal srandu. On si žádnou srandu nedělal. Tak jsem ho poslal do pryč. Já bych to slovo řekl, ale tady dítě, tak začíná to na P.
0: Všichni víme. Takže no. Ještě nějaký dotaz. Takže vážení a drazí.
1: Tady
0: bylo, kde byl? Já myslel, kde byl, nebo kde byl? bylo nám s vámi moc pěkně.
1: Škoda, že jste se neptali víc.
0: Mohli jste nás využít, dali jsme se vám v plen.
1: Zneužít, moje kamarádka, já jsem tak zkažená a nevyužitá.
0: Přejeme vám překrásný školní rok, protože...
1: No, to je blbá, viď?
0: No ne, je. Co si budeme povídat ty? Ty rodiče s těma dětma, jim to začne. Od toho pondělka, kdy to jsou chudáci.
1: No, to je překrásné, no.
0: No, ale prostě snažit se... Já jsem jenom chtěla říct, že... Kdyby náhodou dítě přineslo na vysvědčení 4, tak věřte tomu, vždycky za to může učitel, protože učitel má učit a ne psát poznámky, jestli zlobí nebo nezlobí. Takže vám přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať se brzy zase sejdeme v tomhle tom vašem kouzelném městečku a loučí se s váma Zdeněk Troška a Helena Růžičková. Naschledanou.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Su nepřítel smutnosti, su rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Tvrdonice se čeká od pondělí úplná uzavírka hlavního tahu. Jihomoravský kraj tam nechá kompletně opravit téměř kilometrový úsek od hřbitova ke kostelu. Rekonstrukce za přibližně 24 milionů korun zahrne nový podklad vozovky, odvodnění, chodníky, autobusové zálivy i bezpečnostní ostrůvek. Během oprav touto trasou projedou pouze složky záchranného systému, případně vozy s konkrétní výjimkou. Objízdná trasa vede přes Hrušky a Břeclav, případně Lanžhot, hotovo má být okolo listopadu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Meteorologové dnes jižní Moravě věští jasno, jen přechodně také polojasno. Teploty se vyšplhají na maximálně 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Petrov a Zaječí slaví výrazný úspěch na mezinárodní vinařské soutěži ve Valticích. Velkou zlatou medaili získal Josef Hudeček z Petrova i vinařství u Kapličky ze Zaječí. Na toto nejvyšší ocenění dosáhlo jen 14 vzorků, které získaly nejméně 95 bodů. Odborná porota letos hodnotila 359 vín od 128 pěstitelů z 10 zemí. Soutěž se zaměřuje na odrůdy odolné vůči houbovým chorobám, které potřebují méně chemických postřiků.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Meteorologové dnes Jižní Moravě věští jasno, jen přechodně také polojasno. Teploty se vyšplhají na maximálně 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festival milotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je Křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Obce na Brněnsku chtějí skoncovat s kamiony, které kvůli kolonám na D1 projíždějí přes jejich centra. Jihomoravský kraj proto připravuje pilotní kamerový systém, který by jako první v Česku automaticky odhaloval porušování zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun. První kamery mají vzniknout v Bosonohách, odkud by se systém mohl rozšířit i do dalších obcí v okolí. Kamery budou snímat registrační značky a podezřelé průjezdy předávat k ověření a případnému správnímu řízení. Dopravci ovšem namítají, že technologie sama nerozliší nelegální tranzit od kamionů, které do obcí míří kvůli zásobování nebo do místních firem.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Meteorologové dnes Jižní Moravě věští jasno, jen přechodně také polojasno. Teploty se vyšplhají na maximálně 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřpap and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
1: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Policisté připomínají, že pro cyklisty platí nulová tolerance alkoholu. Při usednutí za řídítka totiž i jedno pivo nebo sklenka vína znamenají porušení zákona. Právě v tomto ohledu patří letní měsíce k těm vůbec nejkritičtějším. Alkohol zhoršuje rovnováhu, reakce i odhad vzdálenosti a v kombinaci s vedrem a únavou ze sportu je ještě nebezpečnější. Za jízdu pod vlivem hrozí pokuta až 25 000 korun, při více než jednom promile se hranice zvyšuje na 50 tisíc.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Meteorologové dnes Jižní Moravě věští jasno, jen přechodně také polojasno. Teploty se vyšplhají na maximálně 34 stupňů Celsia.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Tvrdonice čeká od pondělí úplná uzavírka hlavního tahu. Jihomoravský kraj tam nechá kompletně opravit téměř kilometrový úsek od hřbitova ke kostelu. Rekonstrukce za přibližně 24 milionů korun zahrne nový podklad vozovky, odvodnění, chodníky, autobusové zálivy i bezpečnostní ostrůvek. Během oprav touto trasou projedou pouze složky záchranného systému, případně vozy s konkrétní výjimkou. Objízdná trasa vede přes Hrušky a Břeclav, případně Lanžhot, hotovo má být okolo listopadu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Meteorologové dnes jižní Moravě věští jasno, jen přechodně také polojasno. Teploty se vyšplhají na maximálně 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a 4pub and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
2: Petrov a Zaječí slaví výrazný úspěch na mezinárodní vinařské soutěži ve Valticích. Velkou zlatou medaili získal Josef Hudeček z Petrova i vinařství u Kapličky ze Zaječí. Na toto nejvyšší ocenění dosáhlo jen 14 vzorků, které získaly nejméně 95 bodů. Odborná porota letos hodnotila 359 vín od 128 pěstitelů z 10 zemí. Soutěž se zaměřuje na odrůdy odolné vůči houbovým chorobám, které potřebují méně chemických postřiků.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Meteorologové dnes jižní Moravě věští jasno, jen přechodně také polojasno. Teploty se vyšplhají na maximálně 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festival milotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.
2: Máma rád.
3: Lubi, nie lubi.
2: Máma rád, nie máma rád.

0: Vodňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Tento týden jsem byl pozván na nominační hodnocení salonu vín do Mělníku, kdy se hodnotili česká vína. A protože toto hodnocení se koná v proslulém vinařství Chlumeč, ke kterému patří i vinice, mohl jsem si prohlédnout jejich stav napřímo. Asi měli více vody, protože bobule byly větší, šťavnatější než u nás a zelená plocha byla zdravá a dostatečná. A když jsem se o tom bavil se Štěpánem Vajtošem, šéfovi tohoto vinařství a předsedou cechu českých vinařů, řekl, že čeká solidní a kvalitní úrodu. A také, že poctivě ošetřoval révu, a to i chemii. Právě těsně před naším příjezdem postřikovali keře proti plísni šedé, pernospoře a dodávali jí živiny. A to si myslím, že keře v Mělníku ani zdaleka neukazovaly takové známky stresu, jako keře u nás, vystavené většímu teplu a slunci. V návaznosti na to bych tedy doporučil našim vinařům nepodcenit toto riziko a předejít možným ztrátám. Plíseň šedá, zejména při počasí, které nám vládne, umí i zničit úrodu. Ve vinařském domě najdete mnoho přípravků s účinkem proti plísni šedé, ať už máte biovinařství nebo používáte profi přípravky, a máme také velký výběr pro menší a malé vinaře. Například Romeo, který nejde o slavného Itala, ale o novinku pro ekologické vinařství. Je výroben z inaktivovaných kvasinek, které zabraňují šíření plísni v keři révy. Ochranná lhůta je jen jeden den, takže je vhodný zejména na skoré odrůdy. Výborný je také Sarifel s ochrannou lhůtou 3 dny. Jediný systémový postřik v současné nabídce je Switch, který lze aplikovat i 2x a má ochrannou lhůtu 35 dní. Osvědčená je i Skala, která je vhodná na pozdní odrůdy a její účinnost je 28 dní. Tyto postřiky máme i pro hobby uživatele. Pro profi je mimo jiné v nabídce výborný Teldor, který působí jen v okolí aplikace postřiku a nejde do celé rostliny. Má ochranu lhůtu 14 dní a Pyrus, který udrží účinnost 21 dní. Také se začíná projevovat u vinic nedostatek železa. Doporučuji tedy Ferovit a brzy začne být aktuální Kalcifit, tedy vápník na pevnost slupek. Také paličská sezóna je v plném proudu. Přijďte si pro přípravky, které výrazně ovlivní kvalitu pálenek, třeba enzym Extra Fruit Hill, kvasinky Spirit a Spirit Aroma a samozřejmě její výživu, tedy Maxaferm. Turbo kvasince Cobra zase výrazně zvýší objem vypáleného produktu. Máme i sady kvasinek za akční ceny. Je toho moc, omlouvám se, takto do rádia, ale proto máme ve vinařském domě tento týden akci, kdy naši enologové jsou vám k dispozici a můžete s nimi probrat i toto velmi aktuální téma. Akce končí v pátek, tak neváhejte a zastavte se u nás. Od mikrofonu rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
2: Zahrajte!

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Obce na Brněnsku chtějí skoncovat s kamiony, které kvůli kolonám na D1 projíždějí přes jejich centra. Jihomoravský kraj proto připravuje pilotní kamerový systém, který by jako první v Česku automaticky odhaloval porušování zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun. První kamery mají vzniknout v Bosonohách, odkud by se systém mohl rozšířit i do dalších obcí v okolí. Kamery budou snímat registrační značky a podezřelé průjezdy předávat k ověření a případnému správnímu řízení. Dopravci ovšem namítají, že technologie sama nerozliší nelegální tranzit od kamionů, které do obcí míří kvůli zásobování nebo do místních firem.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Meteorologové dnes Jižní Moravě věští jasno, jen přechodně také polojasno. Teploty se vyšplhají na maximálně 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
2: Jihomoravští rybáři znovu bojují se suchem a nedostatkem vody. Například v Hodoníně předčasné výlovy zatím nechystají, během srpna je ale nevylučují u menších rybníků. Snižují proto krmné dávky, sledují kyslík i sinice a přesouvají provzdušňovací techniku tam, kde je nejvíc potřeba. V Pohořelicích dokonce omezili množství ryb v některých nádržích. Situaci zhoršuje teplá voda a dlouhodobě podprůměrné srážky, které na jižní Moravě přetrvávají už od povodní před 2 lety.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes večer očekáváme jasno nebo skoro jasno. Zítra má být většinou jasno, odpoledne polojasno a později se na západ kraje může dostat osamělá přehánka. Teplotní maxima se vyšplhají na 38 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je Křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Smuteční obřadní síň na městském hřbitově v Hodoníně je po rozsáhlé modernizaci opět v plném provozu. Město investovalo téměř 7,25 milionu korun do nové vzduchotechniky, klimatizace i vytápění, které zajistí důstojnější prostředí při smutečních obřadech. Nový systém navíc automaticky řídí výměnu vzduchu podle koncentrace oxidu uhličitého v sále. Práce začaly už loni na podzim, kvůli přepracování projektu se ale znovu rozběhly letos na jaře.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes večer očekáváme jasno nebo skoro jasno. Zítra má být většinou jasno, odpoledne polojasno a později se na západ kraje může dostat osamělá přehánka. Teplotní maxima se vyšplhají na 38 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

zpívejte, lidičky, ty naše písničky z Moravy, Slovenska.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na Letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: V Kyjově roste nová prodejna Lidl v areálu ČSAD v ulici Boršovská. Otevření je plánované na jaro příštího roku. Moderní obchod nabídne kromě prodejní plochy také 105 parkovacích míst o nadstandardní šířce, nabíječky pro elektromobily i fotovoltaickou elektrárnu, která pokryje velkou část spotřeby energie. Součástí projektu jsou také úsporné technologie, LED osvětlení a využití odpadního tepla.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes večer očekáváme jasno nebo skoro jasno. Zítra má být většinou jasno, odpoledne polojasno a později se na západ kraje může dostat osamělá přehánka. Teplotní maxima se vyšplhají na 38 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na Letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a 4pub and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Nové bankomaty se v menších jihomoravských obcích setkávají s pozitivními ohlasy. Od dubna tato služba funguje v Drnholci, v průběhu července se přidala také Charvátská Nová Ves. V této místní části Břeclavy se nový bankomat ujal v budově knihovny, místní na něj čekali přes rok. Na vině byly nezbytné technické úpravy, které si kvůli bezpečnosti vyžádala sama banka. Drnholec na Břeclavsku má situaci těžší, tam totiž banka vyžaduje minimální počet 850 výběrů měsíčně. Místní ale potřebnou kvótu převyšují o několik stovek.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes večer očekáváme jasno nebo skoro jasno. Zítra má být většinou jasno, odpoledne polojasno a později se na západ kraje může dostat osamělá přehánka. Teplotní maxima se vyšplhají na 38 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je Křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
2: Jihomoravští rybáři znovu bojují se suchem a nedostatkem vody. Například v Hodoníně předčasné výlovy zatím nechystají, během srpna je ale nevylučují u menších rybníků. Snižují proto krmné dávky, sledují kyslík i sinice a přesouvají provzdušňovací techniku tam, kde je nejvíc potřeba. V Pohořelicích dokonce omezili množství ryb v některých nádržích. Situaci zhoršuje teplá voda a dlouhodobě podprůměrné srážky, které na jižní Moravě přetrvávají už od povodní před 2 lety.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes večer očekáváme jasno nebo skoro jasno. Zítra má být většinou jasno, odpoledne polojasno a později se na západ kraje může dostat osamělá přehánka. Teplotní maxima se vyšplhají na 38 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festival milotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cít?
0: Lásku i změreně.
2: Kde národ můj pradávny, no večně mladý, učil ma pokore i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně.
3: Kde matkina neha a otcova múdrosť
0: všetko zlé zaženie.
2: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
1: Tam moja duša zaspí.
4: Rádio Ich Cymbálka.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Smuteční obřadní síň na městském hřbitově v Hodoníně je po rozsáhlé modernizaci opět v plném provozu. Město investovalo téměř 7,25 milionu korun do nové vzduchotechniky, klimatizace i vytápění, které zajistí důstojnější prostředí při smutečních obřadech. Nový systém navíc automaticky řídí výměnu vzduchu podle koncentrace oxidu uhličitého v sále. Práce začaly už loni na podzim, kvůli přepracování projektu se ale znovu rozběhly letos na jaře.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes večer očekáváme jasno nebo skoro jasno. Zítra má být většinou jasno, odpoledne polojasno a později se na západ kraje může dostat osamělá přehánka. Teplotní maxima se vyšplhají na 38 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: muž, najmilejší zádaní les.
1: A keď se bude, bude se bát, a ty...

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: A když bylo před kostelem,

hádala se duše s tělem. Hádala se

nedávej mě duše viny, byla ze mnou v každé chvíli.

0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Rebarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
2: Ahoj. Ahoj, lásko moje.
3: No tak prosím.
2: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď, no zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
3: Lhází,
2: je. Ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, no, ale no, ty vypadáš porra.
3: Já dabing prakticky nedělám, že jo, to přece není umění. To dovede každý, že jo, otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
2: Jo, to ti můžu říct.
3: No.
4: Takže tady to někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
3: Jašišmarja, pach smrti.
4: Jo.
3: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele. Já mám svačinku s sebou. Myslíš si svaknout?
2: Ne, já bych potom šumloval, to víš?
3: No to já ne, já jsem zvyklá.
2: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
3: dobře,
2: nadabovat.
3: Dobře.
2: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
3: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
2: mluvím já. Oni jaký říkají, že jsem mu dost podobný, tak proto mě ho často dávají.
3: No teda. No jistý. Jako bys mu z boka vypadl. Hele, co je to tam za babu? No v té posteli.
2: To je jeho maminka.
3: Jeho matka?
2: No.
3: Jako Nicholsona?
2: No.
3: To je vyloučený, ten vůbec není podobný. A kdo ji bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
2: Jo.
3: No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta Milenka?
2: Ší Milenka?
3: No toho Nicholsona přece.
2: A proč jako?
3: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
2: Já myslím, že ty právě máš nemluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
3: Já jsem sem vůbec lezla.
2: Já si myslím, že to nebude takovej problém, to budeme mít hned hotový. Ale tady máme,
3: jedno,
2: tady máme někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přičíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
3: No vidím, tady, no.
2: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl.
2: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později. Mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme, jo?
3: Smrkneme,
2: takže...
3: Ne? Sluchátka si vezmeme, ne?
2: Jo, dobře, abychom to slyšeli. Ten... tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
5: Byl tu byl, tak byl.
2: Můj bratr tu ještě nebyl, není. Snad později, mami.
5: Co to?
2: Musíš rychlejc.
5: Ale no prosím.
2: Musíš podle ní, jinak já se do toho nevejdu. Rozumíš?
3: Ale ona sotva hejbe hubou. Já se do ní nemůžu vejít.
2: Ona umírá.
3: Ale no prosím tebe, tak umírá, ale pořádně teda vyslovuju při umírání, ne? Vždyť ona musela vědět, že ji taky někdo bude dabovat. Víš, kolikrát já jsem umírala, rozumíš? A vždycky mi bylo rozumět, až na posledním balkóně, ježiš, třeba v dámě s kameliema.
6: Rejzo, my jsme připraveni, tak... můžeme, jo? Puste nám to ještě jednou, jo?
3: Mně to je jedno. Počkejte, moment, no, už.
6: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami,
3: byl tu byl?
6: Já tě
3: tak
6: neslyším.
3: Byl nebo nebyl? No
6: to je brzo to, zase,
3: brzo?
6: Ale... Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
3: no,
6: na ní koukat.
3: Ty?
6: No a jak to, že ona to stihne?
3: No protože ona mluví anglicky. Já bych chtěla vidět umírat česky. Tohle to málo která herečka, rozumíš, tohle to umíme. No, tak znovu, jo?
6: Můžem, jo? Rejžičku, my jsme připravení, ještě jednou, jo? Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Lil tu byl?
6: No teď si tam náhodou byla přesně.
3: Jo, no.
6: Ale s breptem.
3: No jo. Ale, no. No to je to jedno, ne? To je jedno. Ten byl může být klidně ožralej. Rozumíš? A ta matka je z toho, rozumíš, i těsně před smrtí jí to trápí. No.
6: Rejžánečku, můžeme ještě jednou?
3: Ještě Rejžánečku. Tady, koukej. Tak.
6: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: No, já jsem teď nic neříkala.
6: No, ale to musíš, ale...
3: No, počkej, já jsem to nenašla, pro Krista pána. Protože tobě se na toho sexy Nicholsona kouká. Mě z ty baby blbě. Rozumíš?
6: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl.
6: Ježiš, to bylo rychle, ale...
3: Ale
6: zase...
3: no, ale ty si...
6: To bylo
3: ale, rychle.
6: Ale já říkám, ty musíš koukat na ní no, a strefit se do ní, tak se na ní podívej, jak ona to mluví.
3: To
6: tam je takhle. Pauza, ona tam dělá pauzu. Pak jako zachroptí, protože ona umírá.
3: Yeah.
6: Jo?
3: A no ona zachroptí.
6: No ona zachroptí.
3: No to já neviděla.
6: No a pak teprve byl nebo nebyl, jo?
3: Čili ona vlastně, jo, já už vím. Nedělej. Dobrý, pojď mě to máme.
6: Rejžánečko, lásko, můžeme?
3: Rejžánečko, to se...
6: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
5: Byl tu byl. Oh.
6: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. Ty musíš kašlat podle ní, ale... Prosím tě.
3: Já teď kašlu podle sebe, ty. Rejžo, ještě jednou.
6: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Ahoj, zlato. Miláčku, všude jsem tě hledala.
6: To ale není tvůj text, tohleto. To je ta, co tam přišla teďka, tam, tak to je jeho milenka. Toho
3: No, jistě, no konečně moje role. Rejžo, můžem.
6: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami.
3: Ahoj, zlato.
7: Miláčku. Všude jsem tě hledala.
6: Jsi hodná, zlato, že jsi se přišla rozloučit s mojí starou, umírající matkou.
3: No prosím, já tady nemusím být. Já jsem klidně mohla dělat ty role v obě.
5: Byl to byl.
3: Miláčku, všude jsem tě hledala. No ale to by museli tady někdy přemýšlet. A vůbec já bych ten váš dubbing zrušila. Ať se lidi učí cizí řeči. Mauchta. Sprostý. Je tak sprostý.
8: Jak hodinářský kluk vyhrál princeznu. Na zámecké věži bimbalo právě poledne, když pan král s rodinou zasedli k obědu. A mezi polévkou a nadívaným krocanem se najednou král kouknul na paní královnu a prohodil: ty mámo, ta naše holka má tak zrovna nejvyšší čas, aby se vdala. Hned po obědě začnu hledat ženicha. Jak to princezna uslyšela, dala se do ukrutného pláče a že se vdávat nechce a kde si cosi. Jednou jsem řekl, že se budeš vdávat, tak se vdávat budeš a basta. Zakabonil se král a bouchnul do stolu. A nemyslíš si, že si vezmeš toho hodináckého kluka ze vsi? Moc dobře vím, že ses do něj zakoukala, když tady byl tuhle natahovat hodiny. Pořádnýho chlapa si vezmeš, a ne takový tintítko hubený. Jen se, tatínko, nerozčiluj, řekla starostlivě paní královna. Ještě by ti mohlo zaskočit. A stejně se bude vdávat, zaučel král. A šel si po obědě zdřímnout. Ale usnout nemohl. Pořád se mu honilo hlavou, jak to s tím ženichem zařídit. A tak si nechal zavolat své dvorní rádce. Věc se má tak, řekl král, když se rádce uříceně ohlásil. Chci, aby se ta naše bledule, tedy chci říci spanilomyslná princezna, už konečně vdala. Ale ne, aby si vzala nějaké vysmrlé, ukníkané a nanisovaté princátko, nebo tak něco. Nemusí být bohatý, ale měl by to být silný chlap. Poraď, co mám dělat? Dvorní rada si prohrábl dlouhé vousy a potom se osmělil. A co to jasnosti udělat tak, jak to všichni králové vždycky dělají? No a jak to všichni dělají, zafunil netrpělivě král. No to se vyhlásí nějaká soutěž, turnaj nebo závod, řekl dvorní rádce. A ten, kdo to vyhraje, tomu se žádný vládce nerozmýšlí svou dceru dát. To je ten nejsilnější mužský. To je ono, zaradoval se král. Ale teď mi ještě poraď, jakou soutěž mám vyhlásit. No, když se jedná o nejsilnějšího muže, tak v zápase, navrhoval dvorní rada. No, tak to tedy hned napiš, poručil král a hned začal diktovat. Ať si chudý nebo bohatý, rodu prostého či vznešeného, ode dneška za měsíc dostav se na královský zámek, abys o ruku princezny zápasil. Vítěz, jak už to bývá dobrým zvykem, dostane království a půl princezny k tomu. Ale vaše jasnosti, ozval se nesmělé rádce, chtěl jste snad říci, dostane princeznu a půl království k tomu. Jo, ano, máš pravdu, řekl král, škrtni to a napíš tam celou princeznu a jenom půl království, musíme šetřit. No, jak se princezna dozvěděla, co se to chystá, hned utíkala do vsi za tím svým hodinářským klukem. Vrazila do krámu, až se všechny hodinky s kukačkami rozkukaly. Co budeme dělat, Jozífku, vzlikala, vždyť ty s těmi tvými hodinářskými pincetovými ručičkami přece nemůžeš zápasit. A to byla pravda. A ten hodinářský kluk jenom vzdychl, protože to moc dobře věděl. No ale královská vyhláška je jednou královská vyhláška. A s tím se nedá nic dělat. A tak byl Jozífek velice smutný a čím více blížil den toho turnajového zápolení, tím víc byl smutnější. I ty všechny hodiny, co měl v krámku, tíkaly nějak posmutněle a některé obzvlášť útlocitné kukačky, když měli odkukat celou hodinu, místo kukání odfňukali. Až jednou odpoledne přišel do krámu takový pomenší nenápadný pán. Chvilku postával před pultem, štrachal se v kapsách a pak povídá: mám tady jedny velice vzácné hodinky, ale nějak se mi na nich zašmodrchaly ručičky. Můžete mi to spravit? Josefek kouká, obrací hodinky v ruce, ale nic vzácného na nich nevidí. No jo, pozlacené byly, ale jinak nic moc. Až tady, jako když do něj hrom uhodí, na zadní straně je malými ozdobnými písmenky vyryto: nejsilnějšímu muži v celé zemi v hluboké úctě a uznání věnuje král Bašibozuk první a druhý. Josef jak na to kouká, až mu oči přecházejí. To jsou vaše hodinky? Zeptal se a nevěřícně si toho pána prohlížel. No, čí by byly, to se ví, že jsou moje, řekl ten hubený pán. Jeden král mi je věnoval, když jsem vyhrál turnaj v zápase. A to jste přeprál všechny? I kováře? Šťastný Josefek a pořád se mu to jaksi nechce věřit. I kováře, usmál se ten nenápadný pán. Jo, hochu, i zápasice může člověk naučit. Když to umíš, tak ani kováři není jeho síla nic platná. A vy byste mě to naučil? Vyhrkl ten hodinářský kluk a čelo se mu zapotilo jako ciferník stojacích hodin v chladném průvanu. No a k čemu by ti to bylo? Smál se ten pán, přece tady nebudeš zápasit s hodinama. A tak to ten hodinář ze sebe všechno vysypal. Jak se mají s princeznou rádi, jak o tom pán král nechce ani slyšet a nakonec i to s tím turnajem. Ten pán si to všechno mlčky poslechl a pak povídá: když je to tak, tak já ti pomůžu. A co za to budete chtít? Chtěl ještě vědět Josefek. Nic, řekl ten pán. Lidé si mají pomáhat. Jenom mi musíš ty hodinky pěkně spravit. A hned s tím zasvěcováním do zápasnického umění také začali. Ten pán vysvětlil hodinářskému Josefkovi všechno pěkně od začátku. Jak musí padat, aby si neumlížil, jak má popadnout soupeře a využít jeho síly, ukázal mu všechny maty a chvaty, zkrátka všechno, co musí dobrý zápasník znát a umět. Na louce u rybníka si to všechno vyzkoušeli. A že ten kluk hodinářská měl v hlavě navíc, než jenom spravovat hodinky, netrval dlouho a položil na lopatky i toho svého učitele. No vidíš, řekl ten pán, teď už se nemusíš nikoho bát. A Josefek se nebál. Sotva přišel ten den královského turnaje v zápase, rozloučil se všemi kukačkami v hodinách, řekl, ať mu zakukají třikrát pro štěstí a už se hrnul na zámek. Co tady chce ten hodinářský kluk? Smál se král. Snad nejde taky zápasit. Ale dlouho se nesmál. Josefek skočil mezi zápasníky, prvního přehodil přes rameno, druhému nastavil nohu, třetí, když to viděl, tak raději spadnul na zem sám. A naposled si nechal kováře, s tím bouchnul o zem, až se z něj zaprášilo. A jak to bylo dál, ať se všichni divili, jak chtěli, ten hodinářský kluk tu zápasnickou soutěž vyhrál. A co na to říkal pan král? Ten byl nakonec rád, že princezna toho nejsilnějšího chlapa přeci jenom dostala.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Kapitola 7. Nemoc. Kefalín se zasmušil. Uvědomil si, že po Vánocích ho nečeká nic dobrého. I kdyby Hamáček nepopustil úzdu své pomstychtivosti, znamenalo by to řadu dní strávených v závějích uprostřed lesa, odkud byl únik toliko přes ošetřovnu. Nejhlouběji to provedl vojín Okáč, na kterého padla staletá sosna a pošramotila ho natolik, že musel být dopraven do nemocnice. Daleko lépe si vedl Černík se svou poraněnou páteří a vykoledoval si alespoň převelení do Nepomuku. Něco takového hodlal provést i Kefalín. Proto celkem přivítal záchvaty kašle, které ho přepadly a přišly mu až neuvěřitelně vhod. Zamířil na ošetřovnu, kde našel u svobodníka Myšáka plné pochopení. Jenže já tě tu můžu nechat jen 48 hodin, upozornil ho Myšák. Kdyby ses chtěl z týhle Aljašky dostat definitivně, musel by ses o to pokusit v Plzni. Ale jestli ti to vyjde, to na mou duši nevím. Hned po snídaní zavítal na ošetřovnu poručík Hamáček a zajímal se o Kefalínovo zdraví. Nevím si s ním rady, tvrdil Myšák a tvářil se velice polekaně. Je to tak silný zánět hltanu, s jakým jsem se ještě nikdy nesetkal. Skoro se bojím ho tu nechat. Hamáček se zamračil a přistoupil k pacientově posteli. Člověče, Kefalín, zabručel. Vy jste u mě co? Vy jste u mě padavka. Voják má být odolný, aby se na něho vlast mohla spolehnout, jasný? Kefalín upřel oči do stropu a křečovitě se rozkašlal. Vidíte, soudruhu poručíku, řekl Myšák. Takhle kašle pořád. Měli bysme ho poslat do Plzně. Myšák, nepřeháníte to trochu? Když na chlapa padne strom, prosím, proti ošetření takového soudra ve špitalu nic nenamítám, ale kašel není žádná závažná choroba. Tady nejde o kašel běžného typu, tvrdil Myšák, ale o zachvácení celé oblasti hrtanu. Jestli se mu nedostane odborné lékařské péče, může docela klidně přijít o hlas. Ale děte, Myšák, tohle mi prosím vás neříkejte, já jsem už viděl na stydlech vojáků, že si to ani nedovedem zestavit a žádný z nich hlas nestratil. Svobodník Myšák však trval na svém. Kefalín kašlal, až nadskakoval na posteli a tak poručík začal ustupovat. No dobrá, řekl po chvíli uvažování. Já tady napíšu cestovní rozkaz a ať do té Plzně jede. A upozorňuji vás, Myšák, že mi v terénu kašle celá rota a jestli všichni budou chtít do špitálu, tak je to vaše vina. Druhý den vyrazil Kefalín do Plzně. Naštěstí právě odjíždělo nákladně utopené špinavých svršků do Nepomuku a odtud to už byla pouhá hodinka vlakem. Na nádraží si Marot poručil 2 studená piva, aby ještě kapánek podráždil sliznici a pak zamířil k vojenské nemocnici. Po cestě ho napadla taková malá hra na rozptýlení. Umínil si, že ve městě nepozdraví důstojníka. A to za žádných okolností. Potkal jich několik a vycházelo mu to. Každý při spatření černých výložek mával alespoň v duchu rukou a raději se začal dívat jinam. Teprve, když se blížil k nemocnici, uviděl Kefalín proti sobě kráčejícího nadporučíka s červenou páskou na rukávě. Hlídka a tudíž vážné nebezpečí. Leč hra je hra a musí být v rámci pravidel dohrána až do konce. Kefalín zaťal zuby a nepozdravil. Co to vojne, proč nezdravíte? Kefalín, aniž ho vzal na vědomí, klidně pokračoval v chůzi. Nadporučík se za ním rozběhl a chytil ho za rukáv. Soudru Volíne, křičel, předložte mi své doklady. Kefalín vytřeštil oči a udělal přiblblý a téměř idiotský výraz. Z dlaní vytvořil trichtýř, který si přiložil k uchu a vší silou hýkl. He? Nadporučík vylekaně uskočil a překvapeně mžoural očima. Bezradně přežlaboval, ale když na něj Kefalín ještě jednou udělal he? Otočil se a upaloval pryč. Dalšího oběť už jistě neměla černé výložky. Na Náčelníkem ušního nosního a krčního oddělení ve vojenské nemocnici v Plzni byl plukovník Daremník. Vlídný starý pán, s kterým bylo možno se domluvit. Když spatřil Kefalínovy výložky, okamžitě se zajímal o jeho civilní povolání. Člověče, usmál se, tyhle ty černý barony já strašně rád zpovídám. To jsou kolikrát historie k neuvěření. Škoda, že to nedovedou sepsat. Kefalín usoudil, že by bylo vhodné naservírovat mu jednu historku k neuvěření, aby si dobrácký vyližející pan doktor přišel na své. Já jsem jezdil jako herec s vesnickým divadlem. Začal vykládat mezi jednotlivými záchvaty kašle. Jednou, když jsme hostovali u Chlumce nad Cidlinou, seznámil jsem se tam s mladinkou, velice půvabnou dívenkou. Jmenovala se Anděla, ale jak se později ukázalo, pocházela z bývalých vykořisťovatelských kruhů a její otec, nyní ve vězení, byl dokonce členem správní rady Živnobanky. V té vesnici se nikdo neodvážil s ním promluvit a místní esenbák ustavičně dával pozor, kdy se dopustí špionáže nebo alespoň vraždy veřejného činitele. No, a když jsem začal za Andělou chodit, bylo vlastně o náramenících mé budoucí uniformy téměř rozhodnuto. Kolegové mi Andělu rozmlouvali, tvrdili, že strkám hlavu do oprátky, ale já jsem od ní nemohl upustit. Láska soudruhu plukovníku je strašná věc. Vzal jsi si? Zeptal se dychtivě plukovník. Nevzal, odvětil smutně Kefalín. Odjela se mnou do Prahy, ale po dvou měsících šťastného života ji zavřeli pro příživnictví. Chtěl jsem se tenkrát oběsit, ale kamarád mě v poslední chvíli odřízl. Andělu pustili za 8 měsíců. Nesměla však zůstat v Praze a odjela zpátky do té vesnice k Chlumci nad Cidlinou. Tam skočila do rybníka. V den jejího pohřbu jsem hrál

Zánět hrtanu Mašedlovo. 14 dní lhal Kefalín. Plukovník zavolal na sestru. Sestro, pište. Vleklý zánět hrtanu, hrozí hlasová porucha trvalého rázu. Je naprosto nutné převelet pacienta k útvaru, kde je řádně vybavená ošetřovna a lékař. Léčba. Inhalace a kalciové injekce. Spokojen? Kefalín se rozářil jako vánoční stromeček. Vděčně stiskl plukovníkovi ruku a pln elánu se vracel do šumavské výsky, aby ji co nejdříve zaměnil za halušku v režim na Zelené hoře.

oslušném taxikáři. Magistrát hlavního města Prahy asi nevěděl, co s modrou barvou, a tak vymyslel modré čáry. Udělal prostě v ulicích čáry máry fuk a není kde zaparkovat. Kvůli čemu jsem si asi kupoval Smarta, to krátké vozítko jako z autodromu, které se vejde všude. Vejde, ale když ho necháte za modrou čárou, přižene se hladovej sup jménem odtahová služba, drapne ho do zobáku a odnese vám ho do svýho hnízda někde ve Vysočanech. A vy se tam musíte doplahočit, ztratíte 2 hodiny času a vyplajznete 2000, aby vám ho milostivě vydali. Jenomže vážení páni radní, já to mám z domova na autobus 20 minut rychlé chůze a tu právě už moje kolena odmítají vykonávat. A jelikož jsem osoba samostatně výdělečně činná, musím se činit. Já pořád ještě dabuju, recituju, moderuju podnikové akce, sem tam si štěknu v rozhlase, na konkurzy chodím, já se prostě musím ohánět, rozumíte? A ráno nejsem k probuzení. To já si můžu 100krát říkat, přivstaň si, Arnošte, a volnou procházkovou chůzí pěkně dokráčej tou nekonečnou ulicí úplně stejných řadových domků a potom do kopce na tu větrnou lávku přes magistrálu až na stanici autobusu. Ale nepřivstanu si, protože když se mám ráno rozhodnout mezi krásnou 1/4 hodinou spánku a pitomým autobusem, autobus to spolehlivě projede a já volám taxi. Kolega Lněný mi doporučil, že pro tyhle případy je dobré mít svého taxikáře. Vyplatí se to. Je spolehlivý, neokrádá, váží si vás. A když je inteligentní, je s ním příjemná řeč nebo ticho. To on už právě ví, co zrovna potřebujete. A hned mi doporučil svého pana Otrubu. Je prý tak slušný, že budu valit oči. Když jsem vyšel z domu, taxík už na mě čekal. Řidič seděl za volantem a četl vázanou dosti velkou knihu. Pak ji odložil a vyskočil, aby mě přivítal. Byl to asi 45letý urostlý chlápek s pevným stiskem ruky a s pohledem z očí do očí. Přeji dobrý den, jmenuji se Vlastimil Otruba. Sedíte raději vepředu či vzadu, řekl. Na předním sedadle ležela jeho kniha, tak jsem se posadil dozadu. Ocenil jsem, že v autě bylo čisto a rádio nehrálo. Na vnitřním zrcátku se nehoupal žádný oběšenec v podobě medvídka nebo fotbalisty. V pravé části palubní desky byl upevněn jen doklad o licenci a vedle něho javorový list zatavený v igelitu.

Co čtete? Zeptal jsem se, když se rozjel. Na dvoře vévodském a Ráj světa. Jsou to dvě Jiráskovy novely v jednom svazku, řekl taxikář a pravou rukou knihu rozevřel. Je to vydání na křídovém papíru s ilustracemi Adolfa Kašpara. Pěkné, že? Naklonil jsem se přes přední opěradlo, abych viděl nabarevný obrázek. Hezký obrázky to má, řekl jsem. A to už jsem pochopil, v čem spočívá slušnost taxikáře Otruby. Ten člověk mluvil spisovně. A to tak dokonale, že se nedal vykolejit. Koukám, že máte pravej blatník štrejchnutý, řekl jsem, aby řeč nestála. A Otruba na to. Ach, pravý blatník, už jsem objednán u klempíře. Vy budete z Moravy, řeknu, protože si to jinak vysvětlit nedovedu. Z Karlína, pane Hošku, odpoví mi pátým pádem, který je už na vymření. Onehdy jsem vezl dvě děvčata a ta si také myslila, že jsem z Moravy. Dorazil to. Děvčata si myslila, dneska už neřekne ani hlasatel v televizi. Člověče, vy mluvíte jako kniha, povídám. Počítám, že jste bývalý učitel češtiny, nebo co? Mám střední průmyslovou školu elektrotechnickou, odpoví s úsměvem. A na průmyslovce vás naučili takhle ovládat češtinu? Ano, řekne. A tak jsem si občas vozil zadek taxíkem a dostával od pana Otruby dávky spisovné mateřštiny. Byl to spolehlivý člověk. Když jsem mu v noci zavolal z vinárny u šuterů, stačilo říct, Vlastíku, jsem v Palackého ulici. A z telefonu se ozvalo, v Palackého ulici? Já jsem na Letné a provoz je mírný. Mohl bych u vás být do 15 minut. A byl. Pravda je, že jeho vytříbená řeč působila v tom dnešním upatlaném vyjadřování ušlechtile a nečekaně, asi jako kdyby na smetišti vykvetla růže. Ale co je moc, to je moc. Když mi jednou sdělil, že viděl v televizi Manéž Bolka Polévky, povídám, tak to už si přepís, Vlastíku. Ten člověk se jmenuje Polívka, tak mu nemůžeš říkat Polévka. Omlouvám se, Arnošte, to mi ujelo. Ale Polévka zní lépe, řekl Otruba a na adresu zbrklé babky, která nám málem vběhla pod kola, poznamenal, opatrně, dámo, opatrně. Ty, posechni, Vlastíku, když už jsme u toho Polívky, nenechal ty se zpřeměnovat? Napadlo mě. Nechal, přiznal se skoro stydlivě. No to je neuvěřitelný. Tak ty jsi byl normální Otruba. Ano. A jak jsi to, prosím tě, zdůvodnil? Řekl jsem, že ve mně příjmení vzbuzuje odpor a koupil jsem té úřednici poměrně drahou bomboniéru, řekl Otruba. Čtenář si možná všiml, že už si tykáme a správně tuší, že jsem se s tím zvláštním člověkem rychle zblížil. Horší bylo, že jeho řeč byla nakažlivá. Ptal se mě, jestli mám na chalupě pitnou vodu a já s blblej tou jeho správnou mluvou jsem řekl, máme tam spádový odovod. Odovod, rozumíte? Hamba mě fackovala. Ale ať jsem šťoural, jak jsem šťoural, nemohl jsem se dopídit, kde se ta jeho úchylka vzala. Vlastíku, zapátral jsem, neříkej mi, že ty jako obyčejný kluk z Karlína si od malička takhle vzorně mluvil. To by tě přece kamarádi museli zabít. Od malička ne, to přišlo až potom. Usmál se Otruba za volantem. Po čem? Až na průmyslové škole, řekl a úsměv mu trochu pohasl. A že ty neřekneš z prostýho slova, člověče, povídám. A Vlastimil mávne rukou a řekne, ale to já si někdy i zakleji. Jak si zakleješ, zajímalo mě. Například řeknu Herr Švec, Herdek, nebo do Prkmančic. A tím si neulevíš, kamaráde, takový náhražky jsou na prd. Nebo řeknu i Kurník, ale to už musím být setsakramensky rozčílený, přiznal se Otruba. Nevolal jsem ho samozřejmě každý den, to bych projezdil kalhoty. Dopřával jsem si ho tak dvakrát do týdne jako drahou pochoutku. Jednou jsem zase zaspal a můj taxikář měl 30 minut na to, aby mě dopravil do rozhlasu Regina v Karlíně. Jak si tak hledal různé náblišky, na Žižkově to vzal Štítného ulicí a tam jsme narazili na Supy. Zastavili těsně před námi.
A do prdele povídám. To je tady nepříjemné, řekl Otruba a ohlíd se dozadu, že zacouvá. Ale za námi už se naštosovali další nešťastníci. Tak jsme stáli a bezmocně koukali na tu sehranou partičku nemilosrdných lovců aut, jak si oběť před únosem fotografujou, podebírají a hákujou. A v tom nějaký nedočkavec za námi dlouze zatroubil. Jeden z těch lovců, mladík malé postavy, jakoby dostal žihadlo. Na vteřinu u odtahové plošiny znehybněl, pak stočil oči k našemu autu, odhodil lano a sundávaje si pracovní rukavice pomalým krokem, kterým dokazoval, že má na rozdíl od nás času dost, došel až k nám. Trhnutím otevřel dveře u řidiče a z huby mu vyšlo: co troubíš, hovado, chceš přes držku? Jak se dalo čekat, můj řidič mu to neoplatil stejnou mincí, ale s úsměvem řekl: mýlíte se, pane, to jsem netroubil já. Nekecej, vole, a polez ven. Popad ho tetovanou pazourou za límec saka. To mě dožralo, vydrápal jsem se z taxíku a povídám: komu tykáš, ty smrade zaprcatělá? Ty drž hubu, dětku, uzemnil mě a v tu chvíli se z auta za námi vyklátil chlap jako Almara, postavil se před prcka a zhora mu ledově oznámil: to jsem troubil já. Jestli mi chceš dát přes držku, tak máš možnost. Zlý prcek tu možnost ve vteřině zvážil, upliv si na dlažbu a se slovy kurva práce se vrátil ke své plošině živitelce. Když jsme se konečně rozjeli, povídám: vlastníku, já tě nechápu. Jak ty můžeš v takové situaci a po takových urážkách mluvit jako v Nobel restauraci? Jazyk, rozumíš, to je nástroj, jako třeba varhany, a je vybavený spoustou rejstříků. Jedno táhlo má na sobě napsáno putika, druhý rodina, třetí úřad, čtvrtý přednáška, pátý třeba ložnice. A ty hraješ pořád na jeden rejstřík. Ty se ochuzuješ, člověče, neulevíš si, žádnou ženskou tou svou sterilní řečí nevzrušíš. To takhle mluvíš s manželkou i v posteli? Jistě, řekl. A co když se rozpálí a ujede jí nějaký vulgární slovo? To se jim stává. To bych jí hnal bíkovcem, zasmál se. Vy používáte bejkovec? Zadoufal jsem, že jsem konečně objevil nějakou jeho zvrácenost. Ne, to bylo řečeno obrazně, odpověděl. Bylo teplé jaro. Otruba řídil jen v tričku s krátkým rukávem a mě překvapilo, jaké má na rukou slušné svaly. Ty chodíš do posilovny, že máš takovýhle boule? Zeptal jsem se. Ne, posiluji doma. A kdysi jsem také zápasil. Ty jsi zápasil? Přímě jsem se podivil. Proto to povolání je to dobré. Už dvakrát se mi to vyplatilo. Chtěli tě okrást. Ano, a pokaždé to bylo kránu. To má člověk u sebe celou tržbu. Jo, a říkali si nejspíš, tenhle ten slušňáček, co mluví jako pastor, nám neublíží. Ano, asi je to oklamalo, usmál se Otruba. A jak to dopadlo? Prvnímu jsem zlomil ruku a v druhém případě jsem mu vykloubil pravé rameno, což bylo velmi bolestivé, takže jsem ho hned poté zavezl do střežovické nemocnice, vzpomínal vlastník. No to je nádhera, šťouknul jsem ho lásky plně pěstí do bicepsu. A proč si teď toho pindoura drzího odtahovýho nezmáčk? K tomu sahám jen v krajních případech, řekl, a ten ještě nenastal. Pak jsem dostal nabídku na moderování podnikového večírku v Chrudimi. Doprava i nocleh hrazeny. Tak jsem povolal Otrubu. Po večírku jsme si objednali lahvičku zeleného veltlínu a když jsme se shodli, že víno se povedlo, pak ještě dvě. Hezky jsme se rozkouřili a alkohol, ta metla lidstva, nám tentokrát ukázal svou vlídnou tvář a otevřel nám srdce. Já mám v takových chvílích potřebu vykládat o svých milostných zklamáních. A tak jsem vlastníkovi vylíčil svůj nezahojený příběh o krasavici Nadě, která mě odkopla, jako brankáři odkopávají míč od brány až na polovinu soupeře. A to zřejmě vlastníka přimělo, že zvedl sklenici, podíval se na mě skrz čirý veltlín, napil se a řekl: v posledním ročníku průmyslové školy přišla nová profesorka češtiny.
Jmenovala se Eliška a bylo jí 26. Příjmení ti neřeknu. Byla tak krásná, že jsem z toho onemocněl. Popiš mi ji, potřebuju si ji představit, žádal jsem. To nejde. Ta její krása byla v součtu, rozumíš? Když se sečetla vzdálenost očí, úhel náklonu hlavy, způsob chůze a hlas, zejména ten hlas, pak teprve to dávalo ten smrtící součet. Byla velká, malá, potřeboval jsem vědět. Byla drobnější, všechno měla drobné. Ruce, nosní dírky, člověk si říkal, jak ti může dýchat, uši. Uši byly vždycky vidět, protože nosila vlasy vyčesané nahoru, snad aby vypadala větší. Když diktovala, procházela se uličkou mezi lavicemi a roznášela po třídě svou podivnou vůni. Ale to nebyl jenom parfém, Arnošte. Tam byla nějaká přidaná hodnota z jejich pórů. A když se zastavila u mé lavice, aby se mi podívala do sešitu, byl jsem na omdlení. Pište, otrubo, cože nepíšete? Položila mi lehce ruku mezi lopatky a já se celý zachvěl, což musela cítit. Říkala ti otrubo? Ano, i když jsem se ještě jmenoval otruba. To byl takový její žert. A já začal vynikat v češtině a téměř propadat v ostatních předmětech. Četl jsem veškerou doporučenou literaturu, a to nahlas, nebo aspoň polohlasně. Maminku to budilo a volala z pokoje. Vlasto, nemůžeš si číst jako jiný lidi pro sebe? A já odpovídal popravdě, že nemůžu, protože tím polohlasným čtením krásné literatury jsem mluvil jako ona, rozumíš? Ty knížky mě nevzrušovaly dějem, ale že ke mně mluvili její řečí, jako by to byly její rty, rozumíš mi? No rozumím, Vlastiko, jak já ti rozumím, řekl jsem. Otruba počkal, až nám číšnice otevře další láhev, a když se vzdalovala, s pohledem na ní pokračoval. Jak ta mi učarovala. Jednou jsem zbyl ve školní jídelně jako poslední. Přisedla si ke mně a řekla, Vlasto, nesmíš se na mě při hodinách tak dívat, mě se pak těžko vyučuje. Ano, řekl jsem. Ona se vděčně usmála, lehce mi stiskla rameno a odešla. Kolikrát já si ta její slova opakoval, znamenalo to přece, že o mém trápení ví. A také to znamenalo, že jí to není lhostejné. Když potřebovala dobrovolníka pro školní knihovnu, okamžitě jsem se hlásil. Potom jsem psal kartotéční lístky a čísloval a řadil knihy. Seděl jsem v knihovně za jejím stolem na její židli. Věřil bys tomu, Arnošte, že kluk může smyslně milovat židli? No aby ne, kamaráde, když na ní seděla, člověk ty židli závidí, povinám. Ano, byl Vlastík potěšen, že jsme na jedné vlně. Když tam nebyla, to sedadlo, tu sedací plochu od ní vyhlazenou, rozumíš mi, jsem hladil jako nějaký fetišista. A když tam byla, chtěl jsem mít už jasno, jestli mu paní profesorka něco dovolila. Stalo se, že jsem seděl na její židli a psal do knížky inventární číslo. Přistoupila ze zadu k opěradlu, takže jsem se ocitl přímo v epicentru její vůně a řekla, Vlasto, ty když se zamiluješ, tak je to zřejmě napevno, mám pravdu? Ano, řekl jsem. A nic ti nevadí, věkový rozdíl, že mi moje povolání takové věci zakazuje, nic. Nic, odpověděl jsem. Pohladila mě prsty po krku a řekla tiše, to nesmíme. My to nesmíme, i když to chceme. V životě většinou nemůžeme to, co by srdce chtělo. A krátce mě zezadu na krk políbila a odešla. A dál nebylo nic. Nepovídej mi, že to takhle skončilo. Zapálil jsem si nedočkavě cigaretu. Víš ty, která slova jsem si ve dne v noci do nekonečna opakoval? I když to chceme. Chápeš? I když to chceme, to znamenalo, že ona taky. Upíral na mě Vlastík oči rozšířené alkoholem a dožadoval se souhlasu. To bylo normální vyznání, ty blázne, řekl jsem. A přišel poslední den školního roku. Krásný červnový den to byl.
Nadechl se Vlastík k závěru svého vyprávění, kterému ani opilost neubrala na spisovnosti. Koupil jsem na náměstí Cyrila a Metoděje 3 ještě nerozvité růže a ukryl je na školní chodbě do elektroskříně. S vysvědčením v kapse a s kyticí v ruce jsem pak zaklepal na dveře školní knihovny. Dala květiny do vázy a řekla: já jsem ti utrhla javorový list. A podala mi ho v přeložené čtvrtce, aby se nepokroutil. Vy jste plakala? Zeptal jsem se, když jsem jí pohlédl do očí. Trochu, usmála se. Pamatuji si, že ze školního dvora byli slyšet ptáci. A ten hlasitý ptačí nářek se odrážel od stěn budovy a mně připadalo, jako by tam bylo víc ptactva, než ten dvůr mohl pojmout. Jako kdyby ptáci zoufale chtěli ze dvora ven, ale nemohli. Proč nevyletí někam nahoru, když mají křídla, řekl jsem. To nevím, zavrtěla hlavou a na tváři měla slzu. Pak zavřela oči a objali jsme se. Ale jak, Arnošte, jako dvě půlky jednoho tělesa, které kdysi někdo přelomil a teď se spojily. Veškeré výčnělky na tom zlomu zapadly do svých prohlubní a všechno bylo najednou zase celé. To se nám stalo. Zůstali jsme opřeni o regál z beletrií, kde byla na hřbetech knih jména autorů odjíl. Alfred Jarry, Zdeněk Jirotka, Jaromír Jón, James Joyce, Josef Jungmann a nejvíc tam bylo Aloise Jiráska. Objímal jsem svou profesorku češtiny a nehýbal jsem se. Na hrudníku jsem cítil její drobná ňadra a její nohy svíraly mé koleno. Byla to pravda. Bál jsem se pohnout, aby to trvalo. Pak někdo hodil z okna třídy na dvůr bouchací kuličku a ptáci se stukotem křídel vznesli k nebi. A já, ačkoliv jsem se, Arnošte, nepohnul, jsem letěl s nimi, až se mi z té netušené výšky dostavila taková závrať, jakou jsem potom s žádnou ženou neucítil, řekl můj taxikář. Neblázni, chceš tím říct, že jako úplně, řekl jsem. Ano, přesně, to chci říct, odpověděl Vlastík a napil se. A co bylo pak? Po prázdninách jsem několikrát čekal před školou a pak mi řekli, že se v létě vdala za nějakého cizince a emigrovala do Kanady. Už jsem ji nikdy neviděl. Takhle by moje vyprávění o slušném taxikáři mohlo skončit. Ale to byste se nedověděli o tom, co se nám stalo v ulici ve Smečkách. Otruba mě touhle jednosměrkou vezl do Opletalky a někde před námi se stala bouračka. Bylo jisté, že se hned tak nehneme. Vlastík si nervózně mnul ruce, potom kolena a pak se svěřil, že potřebuje na malou. Je to akutní? Zeptal jsem se. Velice. Mám dojem, že mi praskne měchýř, řekl a otřel si čelo, které se mu začalo rosit. Poradil jsem mu, že v hotelu, který jsme měli po pravé ruce, je hned za recepcí záchod a Otruba tam vyrazil. Když se dlouho nevracel, vytáhl jsem klíček ze zapalování, zamknul auto a vešel do hotelu. Už za skleněnými dveřmi jsem zaslechl hádku. Čeho tím chcete dosíci, člověče? Vám se nikdy nechtělo na stranu? Volal taxikář Otruba, zoufale upíné oči na dveře se zlatým panáčkem v cylindru. Já vám po pátý říkám, že to nejsou veřejný záchodky, ale toalety pro hotelový hosty. Stál před ním rozkročeně holohlavý ramenatý pablb od bezpečnostní služby. A pak jsem na mou duši slyšel Vlastíka, jak řekl: pane, chovejte se slušně a polipte mi prdel. A s těmi neuvěřitelnými slovy nabral sekuritáka ramenem ze spodu tak, že přepadl přes recepční pult. Když Vlastík zmizel na toaletě a bezpečnostní agent se jako bizon vydal za ním, aby mu zabránil v močení, povídám: člověče, vy nepoznáte ministra vnitra? Nakecej, zalapal po dechu. A když se Otruba vracel ze záchoda, salutoval, dokud jsme nevyšli na chodník.
Použil jsem ten rejstřík, jak se mi doporučoval Arnošte. A člověku se opravdu uleví, řekl můj slušný taxikář.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Je, a mohl bych poprosit, přátelé, můžete rozsvítit sál, my takhle předvidíme. No, to je ono.
2: Ano, to je nádherný.
1: Teď máme pocit, že si opravdu můžeme s někým povídat.
2: Ano, tak jako když jsme okolo jednoho stolu, jako když sedíme doma.
1: Tak, akorát, že vy nemáte minerál.
3: Takže předávám slovo.
2: V tomhle to měla Libuška naprostou pravdu, protože jak my se se Zdeňkem dostaneme dohromady, tak nemá šanci nikdo.
1: Tak já jsem takový zakřiknutý chlapec, skromný, plachý, takže já budu mlčet.
2: Ne, udávat ne, ale hlásit to musím. Že například dokonce i vlastní dcera Ládi Menšíka říkala, že ho nahradí Donutil nebo Petr Novotný, tak... Ani jeden, ani druhý mu nesají Láďovi Menšíkovi takhle jako k podpatku. Ale jestli ho někdo nahradí, tak je to Zdeněk Troška. Protože s tím je stejný pocit, jako když byl s Láďou, kde jsem se já naučila rychle mluvit jenom z toho důvodu, že ten, když se zkoušelo, tak to bylo všechno fantastický. On vás ještě poučoval, ještě vám říkal, ještě vás režíroval, ale v momentě, jak se rozsvítila na kameře červená, tak v ten moment prostě Láďa začal a ty říkal text i za vás. A když jste si nepočkali moment, kde jste se jako, kde on se nadechnul, tak jste si neškrtli. Takže ty jak se Zdeňkou to tež.
1: Já teda poprvé.
2: Se Zdeňkou, no jak na to přišla.
1: Přátelé, mě potěšila Helenka, podívejte se, jaká je Schlank und Klang. Vidíte to? 85 kilo, jen tak jako lehce odhodila.
2: Neodhodila. Já jsem to prosím vyčůrala.
1: Je, to já vám musím říct, přátelé, Helena přišla poprvní z té kůře, z nemocnice, zavolala mě a říkala, hovno tlustá, zatopená jsem byla.
2: Já celý život jezdím, Jaromír Čermák mě napsal monolog na obranu tlustých. Všichni doktoři vyprávěli, kde mám teda ty špeky a tyhle ty věci. A já na základě toho, že mi špatně pracovala pravá srdeční komora a zadržovala mě vodu, tak já byla zatopená. Chápete? Ono je to jedno, jestli je kilo tuku nebo kilo vody, že jo? Ale já prostě tadyhle obraňovala tloušku, jako špeky a tak dále, no a ona voda.
1: Přátelé, víte co? Ptejte se, na co chcete.
2: A na koho chcete, protože oni o nás taky drbou.
1: Jedna paní se mi taky zeptala, jestli nosím slipy nebo trenýrky, prosím vás. Já bá, dámo, slipy, protože trenýrky, to je hrozný. To je hned v pravej nohavici, hned v levej nohavici, potom tam přehazujete, kapesní kulečník, to vy vůbec nemůžete pochopit. Takové věci, co mají muži.
2: Za no, problémy.
1: Za problémy. Já, vy máte podprstenku, že jo, tam uzavře ty dvě prsa. No a ty tam se tak, každá má svoji klíčku, že jo, rozumíte, celý den si tak povídají, pak přijde majitelka domů, cléká se, rozepne podprsenku a to jedno prso tomu dvímu říká, tak čau, já padám. Já nevím, jestli jste viděli Helenky benefici, bylo to na Primě. Já jsem tam vyprávěl takový, byla tam s Květou Fialovou a dalšími přáteli a vyzvali mě, abych něco na ně prásknul. Přátelé, já nevím, možná to někdo neviděli, ale Helenkou opravdu to je bohubu, jak to říká. My jsme byli pozvaní na japonskou ambasádu a ta Helenka, to byla, ještě měla těch 87 kilo navíc, dneska je to nic, to je nic. Tam vplula těch svých krásných červených šatech s takovým dekoltem, tady takového nějakého řázlatýho rouna, nebo to, co tady měla.
2: To by nejdřív udělaný špert. Stenku, ty můžeš všechno. Se můžeš po mně i projít.
1: Právě proto to přátelé říkám, protože jsme tam přišli, Helena tam vplula a tam bylo pět takových malých Japonsko. Tak jsme se klaněli, jsme se všichni klaněli, jako tak. A jsme se doklaněli k tomu stolu. Bylo to všechno krásně připravený. A tam jsem si všiml těch dvou Japonců, ty na tu Helenu vám koukali, ty ji prohlíželi jak globus, mapu světa.
2: Po mně šli. Vždycky v životě trpaslíci. Ale teprve teď jsem pochopila, proč. Přišel si ten trpaslík se mnou v pokoji, šoupne mě do postele, zamkne, A teď ne, že by nastaly nějaký orgie, ty jsou poloniový, ale v peříčku, že jo, ale prostě vidím ten indiánský tanec toho Japonce, který řve, to všecko je moje, to všecko je moje, to všecko je moje.
1: Tak to nějak vypadalo, protože ty měli ty oči na zip, rozumíte, jo? Až ještě chlípnej pohled, vilnej takovej, a tu Helenu úplně slíkali a ta Helena tam prostě jako královala, seděla, tohle. No a nic. A protože u některých těch národů jižních je pravý, takový pravidlo, že teda jako čím žena je silnější, tím je krásnější a i bohatší.
2: A bohatší. Když byli na Kubě s Jirkou, tak si mysleli, že nám patří i Harčana. Jsme nejbohatší ze všech.
1: Tak. No a takhle to chodilo, chodilo, chodilo a ten furt tam na tu Helenu a bylo vidět, že teda je úplně v štajf, jak by řekla moje babička. A Helena to viděla, přátelé, tak tam byla vodka. Tak Helena nalila vodku a řekla, na darově! Jenže u té Heleny, než to dojde sem, tak to dávno vypaří. Ten šotek, aby nezůstal pozadu, tak udělala. Jako když dostane 220, rozumíte? Helena se nějaké podívala a říkala, sleduj, jak toho hajzla zlikviduju. A nalila si druhou, tam prdli a říká, do druhý nohy, do druhý, na zdravě. Ten taky, to zase takové. A takhle to šlo furt. Ten už potom tam tak jako se pápolal. A v tom momentě začala kapela hrát nějaký španělský rytmy. I Helenka se vymrštila a začala tam prostě takový to paso doble, já nevím to všecko. Ten, aby nezůstal pozadu, tak tam začal za ní podupávat. Ale to vám bylo jak sputník okolo země koule, rozumíte? On vždycky zmizel za ní a ta Helena jako tam dupala, tleskala a koukala, kde je, aby ho nezašlápla. Já patý, tohle to bude průšvih, tohle to smrti průšvihem, opravdu, že jo. A on takhle se na ní tam třát a Helenka tam okolo něj a tohle to dupala, tleskala, tak dál. A ty Melody Boys, kteří tam takhle byli v tom, přestali hrát.
2: Ty jsi to měli šílenou srandu, ano. Nepředstavitelnou.
1: A teďkon změnili rytmus a dali Ploužáka. I zmocnila se Helenka Trpaslíka.
2: Toho nemáte za co držet, rozumíte?
1: A začala s ním šíbovat sem tam do místnosti. Ona, jak se ho přitáhla k sobě, tak mu to tady do mezi prsí, jak by to řekl spisovně.
2: Měl tam obdě... nedošák.
1: To mi pláklej.
2: Já to nemám u kolen.
1: Tak Helenka si ho povytáhla, vejš?
2: Já jsem se namíchla a aby byl aspoň trochu lidský, tak jsem ho tam šoupla. Čili nohama byl ve vzduchu a prsama tam byl udušený, že jo?
1: No. Lapa a když ho postavila na zem, tak jak už mu scházel ten kyslík, nebo si já nevím, nebo byl... Rozumíte, protože představte si, přátelé, že pro něj tohleto všecko byla obrovská oblast sexuálního styku. Všecko. Byl opřenej o sexuální podločku. A on už neudělal vůbec nic, když ho postavil na tu zem, tak ten Japončík takhle položil ty svoje
2: pacinky.
1: Na ty prsiska tý Heleny. Teď se všichni stuhli. Chyba ty vole, teď to bude normálně diplomatický průšvih, Japonsko nám vyhlásí válku, bez konec. A Helena
2: protože
1: řekla...
2: Zdeněk čekal, že dostane přes držku, že
1: no,
2: jo?
1: Ano. No. Ale Helenka za dámu byla a řekla, jen si šahni, tohle to už do smrti v ruce mít nebudeš. Vymyslel jsem, že bych mohl zase natočit nějaký takový film, jako bylo Slunce se, no taky měli zastavujou, jaký další takový nějaký blázní viny. A vymyslel jsem film, který možná budeme točit, dříve nebo později teďko, jmenuje se to Kameňák. Prozradím, že má Helenka Růžičková roli Bordel mamá. A tam má krásný jeden výstup. Probíhá slavnostní otevření toho domu, jsou tam všichni papeláči s manželkama a tak dále. Probíhá program a Helenka, protože je jí horko, tak si vystoupí takhle ven před ten barák, tím postojem, cigaretku.
2: Ano, no ty kurvy, že jo. Zajímavý je, že za socialismu například já jsem dělala kurvu s Lubou Skořepovou. No a na smlouvě jsme měli vždycky napsáno sociální pracovnice. Takže já vlastně dělám šéfovou sociálních pracovnic.
1: Ano, referentka pro styk s veřejností, přátelé. Tak tam stojí, jde okolo ten děda a říká, hergo, to je materiál. Za kolik? A tam říká, za 5:09, dědo. A Helenka byla bezvadná, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody, a tyhle komedie. Mimochodem, když jsme natáčeli Slunce, Sano, Jahody, tak jsme bydleli tady v tom hotelu na Stopce, jsme tomu říkali.
2: No, Bílá růže, myslím, jo, že se to jmenuje.
1: Tam jako vždycky za...
2: No, teď je z toho nějaký tady nějaký bydlení pro ty.
1: Pro tamty.
2: Ne, pro pracovníky, jako, víš, takový jako napůl. No, to jsou dva bratři, kteří se hádají a nevědí, kdo jiný. Tady by potřeboval být hotel. Modrá hvězda. No tak tam jsme bydleli, tam na tom rohu.
1: My jsme tomu říkali na Stopce, protože tam se usnuli a najednou přijel tyrák, zastavil. A tak jsme prospali, prosím, celý noc.
2: Já zase nezapomenu, když jsme tam bydleli, tak já jsem Jirkovi tenkrát říkal, Jirko, budeme šetřit, žádný blbosti se kupovat nebudou, tady se budou kupovat jenom cihly a věci, které budou zapotřebí na stavbu. No a byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci, Seno, Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. A ta byla tak nádherná a tak nádherně vyprávěla. Vůbec nechápu, jakým způsobem to dělala. Přijeli jsme všichni autobusem. A ona první, protože tam nejsou v pokojích jako sprchy, první byla převlečená, udělaná, seděla dole. No a ta tak nádherně vyprávěla, že já jsem si byla nucená koupit vlnu, pletla jsem svetr, do kterého jsme se i s Jirkou vyšli oba dva, to bylo takový svetr opravdu rodinej. A abych vůbec si vydržela, když vyprávěla, abych prostě neusnula. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
1: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
2: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
1: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy, náušnice,
2: prstenu. To je taky, ne, já bych jenom chtěla říct, že to je jako, když se někomu zasekne účes, tak ten člověk pak s ním jde
1: celý
2: konec života. To byla ta rulička točená, to byla ta doba prostě bílý chodby, že jo? No, americký tak, film.
1: Ano.
2: Ano.
1: A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
2: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla, jak se to kamej. Kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážní butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce. A ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno. A začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že... A z někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
1: Já zpávám, jenže vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život.
2: Ne, a... ona prakticky, ona neotravovala život. Protože já jí milovala jako svoji matku, ale tím, že ty staří lidé, jako v podstatě není na ně čas, Ježíš, babičko, vaše starosti, Ježíš, tohleto, že jo, tak ona na sebe upozorňovala těma blbostma. Rozumíš tomu? Já to naprosto chápu tím, že vlastně už do toho stáří vcházím, že třeba jsou, když ta rodina jako tu maminku jako zapomene, tak si hraje na nemocnou, prostě něčím chce jako na sebe, rozumíš, jednou je to žluční, po druhý je to hlava, po třetí je to noha, po čtvrtý je to něco, čili že vlastně chce být středem toho, no a ta babička, že jo, naše, ta měla smysl pro všechny možný rošťárny, které existovaly.
1: Jenže, abych to dopověděl, přátelé, snad to dopovím do těch 12 hodin do večera tady. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teďka on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono 9 hodin, protože krtek rej vždycky v lichou hodinu, říká nic, v 11 hodin nic, v 1 hodinu odpoledne a Jaspa, a vy nadáváte na celý svět i na toho Krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. Tak říká, tak ona, já říká, tak to by šlo s tuhletu paní, ale teďkon jak jí teda zničit?
2: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo?
1: Tak říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy, on říkal, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si je odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pan, no jo, ale tak ty starý dámy na vsi si barví, nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek, tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů. To je z mých vlasů, ta rulička, to není nic umělýho.
2: Ale natučený je to na kůžičce. Že měl svoje vlasy.
1: Tak já jsem to, přátelé, neoperoval. Takže nevím.
2: Kůžička, to je to byl, vidíte, jak je mladý ten blbec vedle mě. To byla speciálně se koupila taková kůží potažená, v tom byl drát, na to si dal vlasy, ale uměli jako prostě drť takovou, to si tadyhle připnul s ponkama a přesto si přetočil, proto tam byla ta drť, aby ty vlasy se něčeho chytly. A ta kůžička vlastně udržovala ten drátek, který by tady byl někdo z kadeřníku, třeba paní Kohoutová, tak ta by ti to vysvětlila. Nekoukej na mě, blbe.
1: Takže, přátelé, a to říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. On říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
2: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
1: První záběr, přátelé.
2: Bombardáky na sobě. Dvíhala se dvě obrace, ty hnědý punčochy. Tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to tak?
1: Já říkám, Erničko, my to naskoušeli, hele, najdám se ten baret a říkám, tak teď, bože, teď, už to dá, nejde. Stop, se říkám, moment. Sedl si na tu postel k ní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinu takovou tašku, tam to strčila.
2: Vytáhla kapesníček, Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
1: Ona mi říkala, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. Říká, a v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, podle který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
2: No, když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální. Já jenom můžu říct, že když jsem byla nejen na jedné besedě, tak si plno lidí myslelo, že takhle ženská se neumí zmrcasit, že to točil nějaký mužský. No. Nechtěli ani věřit, že teda jako...
1: To neznali naší tetu Mařku. To byla opravdu teda ta dovedla rodině zatopit, ale... Přátelé, v tom momentě se to spojilo. No, teta Mařka, my jsme jako děti záviděli, jak neměla ty zuby, tak si šáhla normálně jazykem na špičku nosu. Udělám, nemám hotová, nemusela mít ani kapesník.
2: No, mi to nevyšlo.
1: Dobře, takže to bylo ono. Takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli. A fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, je tadyhle pan Zounar, tady tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukala z postele, Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, a v prvním momentě vůbec nepoznala.
2: Ona říká, kdo to je?
1: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílé. Takže opravdu to byla dáma. Ta měla hubu, přátelé, ta se bez nadechnutí hovořila třeba 5 hodin. Helena už tam spala. Všichni úplně na tom dvorečku o to.
2: Noričku, já říkám, že jsem upletla ten svetr za to slunce, seno, jahody. Protože já prostě chtěla vědět, to byl vlastně chodící člověk, který vyprávěl o Longenovi, o Sašovi Rašilovi, vůbec jak se...
1: Čapek, Přejflugová.
2: No prostě to byla historie umění v tom nejkrásnějším podání, no a vydržte to, když se ještě...
1: A jednou se stalo, že tahle ta paní červená zmlkla, seděla na té posteli, na tom slunci, na tom dvoře a udělala takhle. A Helen říká, točte, nebo exne.
2: Ano, jak dneska to vidím, jak dneska.
1: A paní červená říká, někdo exne, Helenko.
2: A už to jelo znova.
1: Byla nezmar, to byla nezmar ženská tak.
2: No a představ si, že málo lidí si dokonce všimlo, že v tom druhém díle, protože paní Erna Červená zemřela, protože mezi prvním dílem a tím jsme točili Jasněnku, že? Ale hlavně Zdeněk jí prodloužil život, protože ona přijela, ona bydlela na kampě a na té kampě si nějak zlámala nohu v krčku. No a protože já mám pocit, že živý váhy měla asi 25 kilo, ale to i s účesem. Čili, že ona byla strašně drobonká, hubenionká, tak to vypadalo. No prostě Zdeněk jí šel navštívit do nemocnice a šel proti tobě, pan doktor říká, to je dobře, pane režisére, že jdete, protože my počítáme, že do 2-3 dnů exne. Je to tak?
1: No a já jsem
2: vletěl.
1: Připravoval film Poklad hraběte Šamaré z konce 18. století na motivy Jiráskovy povídky. Já tam vešel a říkal jsem, Erno, co se mi tady válíš v posteli, prosím tě, já mám pro tebe roli, děláme film, tam budeš hrát hraběnku a ty se tady také vybaluješ.
2: Budeš
1: prosím
2: hrát matku Blanky.
1: Blanky Bohdanový.
2: Blanky Bohdanový.
1: Okamžitě ta Erna vám...
2: Úplně jiný výraz.
1: Jiný výraz. Chtěla scénář, já pro ní neměl vůbec nic. Já letěl domů a teď jsem tam dopisoval tu postavu. A ona už to chtěla číst. Tak jsem tam dopsal tu postavu, zase jsem to přijel zpátky do té nemocnice. Ona postoupila tenkrát operaci a začínalo se v tom roce 84 s takovou tou novou metodou, kdy už nezavěšovali pacientovi nohu na 6 neděl, oni se většinou proleželi, ty lidi starý, že jo, a zemřeli na zápal plic, ale hned druhý nebo třetí den jí hnali z postele a musela za dost velký bolestí chodit už.
2: No a ona se právě vzdávala a nechtěla chodit.
1: No.
2: A v podstatě jako furt spala a v momentě, jak jí to Zdeněk řekl, tak okamžitě berle a to, co ty jiný lidi udělali třeba za 14 dní, tak ona dokázala udělat za 3 dny a odcházela z nemocnice bez berlí, s tou svou hůlčičkou. Tady je jenom vidět, co ta psychika dělá za zázraky. Říká, s tím
1: doktore,
2: člověkem.
1: Říká, pane doktore, musíte honem, já ještě hraju ve filmu. Tak já si tam přinesl ten scénář, vlastně to naučila všecko, oni odvezli z té nemocnice přímo
2: na
1: Barandov, do kostymérny, kde na ní zkoušeli ty šaty, jo, tam ji došpendlili a ona stála tak proti těm zrcadlům a říkala, rezidence jsem postavila od sumstovaristva Ježíšová, ona prostě už to všecko recitovala, uměla to z paměti. No a potom teda ten film natočila, ten pan primár mě říká, pane Troška, vy jste jí zachránili život, prodloužil jste jí teda život, protože ona okamžitě to nabila energii.
2: No, je ještě, nabitá jak dělo.
1: No, ta opravdu byla bezvadná. Přátelé, my jsme se mohli vždycky vykoupat po natáčení v bazénu v Písku.
2: Na koupališti byli na nás tak strašně hodní, že zůstávali tam díl a babičku hrála paní Kaplanová, to už musela převzít herečka a plno lidí si nevšimlo ani, že je tam změna. A představte si, že ta Kaplanová byla taky chudinka, to jak to byl Madhausen kombinovaný trošku Terezínem. Tady se slíkla, tak odešla. Ale i s Kostrou vám představte
1: si. Já vám to musím přátelé říct, vyšla Valérie ze šatny.
2: Ale v takových plavečkách, jo. Jak byla štíhlonka, tak měla všude takový ty, jak byly nabíraný ty žabičky, takový to dělali balonky, jo. Balonky, zase balonky a zase balonky, no a...
1: Kdyby na sobě neměla ty volány, tak nešlo nic, jako to je samozřejmě. Tak. A teďko vám opatrně vlezla do toho bazénu a plavala.
2: A velmi rychle plavala.
1: Takhle potom, opravdu těsně podél hrany toho bazénu. To jako kdyby plavalo pírko po vodě, ani se to nesčeřilo pořádně. Z druhé šatny vylezla Helena s Jirkou. To Helena měla ještě těch svých 85 kilo na vrch, ještě možná víc.
2: No to jsem...
1: Podívali se na sebe.
2: Jirka lelez po schůdkách, já chodila po hlavě.
1: No vrhli se do bazénu, ta vlna, co se vzmula, tu Valérii takhle položila na ty dlaždičky.
2: Tady by šoupla.
1: Takže Valérie se stala, podívala se krhavým okem na svoji dceru. No Helenka tam potom k ní teda šla, tam spolu hovořili.
2: A ne, my jsme šli zpátky, protože já ze slušnosti tam na druhé straně vylezla. A jdeme takhle potom, které už ale jako okolo toho bazénu a v tom bazénu troška, lábus. Jirka, že jo, no prostě všichni tyhle ty chlapy vedle sebe. No a já zase měla plavky taky dvoudílný, protože já byla vždycky pro bikiny. A ty balonky jsem nepotřebovala, protože jsem měla svoje, jo.
1: Jenom bych dopověděl, že ten Jirka se také otočil v tom bazénu a když viděl tu Helenu s tou Valérií, říká před přestavbou, po přestavbě. Já jsem byl jako dítě strašně hubený. A babička říkala, nemůžeme tě sebou vzít ani do města, prosím tě. Lidi řeknou, že tě nedáme ani na šrat, podívej se, jak vypadáš, jak jste redina, kdybychom tě přivezli. Hrůza, hrůz, tohleto. A tak se dohodli babičky a tetičky, že budou pěstovat ty králíky, jo. A mě jsme měli furt králíka, tady já musel jít toho králíka, to bylo strašný, přátelé. Nejstrašnější bylo, že jsem ho musel vždycky jako ještě držet, když ho babička zabila, jedna nebo druhá. Protože u nás v Hošticích uvolení, přátelé, matka i otec jsou ze stejný vsi. Tam byli otcovi rodiče a příbuzenstvo, mačny rodiče a příbuzenstvo. Dovedete se představit, všude kam se zehnuli, byla rodina. Já se nemohl zlobit vůbec jako dítě, nikde. Počkej, já to řeknu tátovi, já to řeknu mámě, se odejívalo ze všech strán, jsme kolítali děti po jezere a tak dále.
2: A když už jsi takhle u toho příbuzenstva, tak řekni, jak to bylo nádherný, protože jako ty ženský pracovali v jezere a tady u toho filmu si vydělali přece nějaký prachy.
1: No.
2: No a jak si to měla mámino příbuzenstvo a tátovo?
1: Matka řekla, koukej tam, jde tu Jiřinu na to filmování, jde tu Vlastu a jde tu Maruš, nebo si mě nevydržíme. A já jsem říkal, jděte tam, Jiřina, nemluví se tou Maruš. To byly jako svoje švagroví, to byly. To je jedno, jedna ať filmuje dopoledne, druhá odpoledne. Bylo to hotové. Ale já jsem, přátelé, jsme tam přijeli, tak jsem obcházel ty sousedky a ty babky a tak dále. Říkal jsem, teta, budu tady filmovat, pojďte taky hrát. A řekni, pokoj, prosím tě, tam budu někde vystavovat, stará bába. Mám 4 zuby v hubě a budu tam mít to. Teta, pojďte s vámi, taková sranda. A řekni, pokoj, já nikam nejdu, a prosím tě, tam dělám provostudu ještě tam. Řekl, ale bába se tam jde někde vystavovat, nic. Já pám, to škoda, no. A teď jsem byl takový jako zamlklej. A teta také seděla. A když tam jde? Jo, jde tam Škopková, jde tam Firbachová, jde tam prostě Bílková, jde tam támhle. Ježiš, Mariana nemá rozum. Ona má jenom 2 zuby v hubě, ještě schnílí, ještě tam jde. Ježiš, Maria, provostudu se tam nevokazovat. No Krista pánba, vidíte a jde. A vy jste taková podlední šešťapajzna a tady děláte takový drahoty. Nicméně, druhý den ráno, čekali, kdo se ukáže. I byli tam takový ty 2, nebo 3, který se teda jako odhodlali. Já pak skvělý, pojďte, dámy. Tady půjdete okolo Tarasu, projede Venca s Blaženou na motorce, vy se za nima ohlídnete, ano. Naskoušeli jsme to a oni za to dostali 100 korun. Přátelé, tenkrát v roce 83, kdy důchod byl 450-460 korun.
2: Někdy i menší.
1: No pro ty lidi to byly strašlivý peníze, pro ty babky. Říkali, ženský. Já tu bez tak sedím na té lavici soudnej od rána do večera a oni mi za to konečně platí takový peníze. Ježíš, ten kluk trošku je hodný, tomu bychom měli prdel líbat, Krista pána, podívejte se, takový peněz, co jsem si vydělala. Já si koupím uhlí a novou zástěru a nový svetr na Vánoce a tak dále, tohle všechno. No ale tak, tohle to, že jsme dali těm dvěma tetkám těch 100 korun, ženský, halejte. Já jdu tady na Firbachovou okolo Tarasu, podívám se po motorce, mám za to 100. No to se na celý jezere můžu vyprdnout, aby tam za 5 korun na hodinu obracela len. Protože chodí do toho jezere, že jo? A už vám to jelo jako na drátku. Druhý den ráno všechny báby vymašlený stály, připravený, že jdu filmovat, že jdu kamerovat. Přijel předseda na motorce, říká, já nemám koho poslat na pole, prosím tě, co mi to dělá, člověče. A oni říkají, předsedo, až budeš platit jako filmaři, tak půjdem, teď jsou z nás hvězdy. No, tak jsem to musel rozdělit, tak půlka pap šla na pole, půlka šla filmovat. Ale jak si to hlídali, aby náhodou jedna neměla o půl dne víc u filmu, než ta druhá, jo. Ale už byli taky takový ty, kteří jako koukali a šli za naší babičkou a říkali, paní Trošková, jo, to vám chci říct takhle, koukali ty báby mezi sebou a říkali, helejte paní, vemte si to, tady jdeme po vsi a nic celkem a máme za to 100. A ten kluk trošku to vymyslel, napsal, režižeruje to. Paní, víte, co ten musí mít peněz? Miliony, paní, miliony, no. A to leželo po vsi. A další zase taková dobrá duše přišla za naší babičkou a říkala, no nic vezli, Martičko, ale on ten váš kluk to moc neumí. A naše babička mi, jakž to? My jdeme po hřbitově, pak čumákujeme u hasičárny, pak jsme dáme před konzumem, Žádný děj to nemá, hlavu ani patu. Takže babička brečela, říká, ježišmarja, v té Praze nemají domátku rozumu. Tady takový peníze našemu klukovi, on to ani umíje, že to dneska ty bude do kriminálu. A takhle vám to šlo o tej vsi. No, takže opravdu ty, s těma tkama to bylo bezvadný. Ale přátelé, já vám můžu opravdu říct, že jsem nemusel chodit daleko. Stačilo si prostě rozpomenout na věci, které jsem zažil jako dítě, které v těch hošticích jako na každý vsi probíhají, dá tomu nějakou formu a máte z toho obrovskou tragédii. Protože třeba moje babička, to byly dvě babičky. Marčina, to byla hodná, to říkala, ať se stará kobila, ta má větší hlavu, ale hlasila spala. Druhá babička, to byla tahleta, Martička, to byla opravdu, ta byla jak Kristus, ta snímala hříchy světa, rozumíte, to bylo všechno, všechno musela vědět, do všeho prostě trkala nos a tak dále, ale ona nebyla líná, ona byla taky tou jednou z těch hlavních členek BBC hoštickýho, jo, to musím podotknout. A bydleli jsme na návsi, takže na takovém místě, že všechny lidi, kam šli z jedné strany na druhou, ty vesnice, tak museli jít před našima oknama, jinak to nečilo. Babička to všechno měla merku, takhle stála u okna a merčila. Nebo číhala, merčila. Ona nebyla líná stát ve čtvrt na pět ráno a dívala se, kdo s kým jde na autobus do práce a ve tři čtvrtě na tři koukala, jestli se ty dva zase vrací zpátky a říkala, tak to merčím, že ten kluk Vondrovcov se tahá s tou čůzou ze zámku. A to bych starýmu Vondrovcovi přála, v sedlách měli hektary, teď má hovno, že se mu kluk kurví. A diagnóza, přátelé, a diagnóza byla daná a hotovo 20. Babička stála u okna, děda si tam dělala buď ty patrony, on by myslivě, to se takhle dělal doma, ten prach a ty broky, se to vážilo a my jako děti z bráchu jsme mu pomáhali a tak dál. A babička mrčila. Říká, hala, táto, nějaký auto sem jede. Když to může být? A ona takhle mrkala, protože jí si káplová zápnu do oka, rozumíte, takže špatně viděla. A děda říká, mě pochoď, co, ať je to, kdo chce. Hala, zastavuju tady před náma. Když to může být? Takový modrý auto. Nějaká ženská z toho leze ven? Nějaký chlap? Pojď se podívat, ježiš, kdo to je. Děkka, dejte pokoj, mě to nezajímá, tohleto. My jsme byli hned u hřbitova. A babička, to jdou na hřbitov, když to... Ježišmarja, to, že to je vlastně průchod. Ježiš, ta má ránu. Ta sešla celá žlutá v hubě. Ježiš, že si veme zelený huberťák, no ta má strašidlo hotový. A už tam letěla, dělala, říkala, seď tady na prdeli, kam zase letí. A dej mě pokoj, dětku bláznivej. Podevřela dveře. Vlastička, holka, si to, já tě hned poznala. Je, ty vypadáš dobře. Vlastička se narodila v Hošticích a vdala se někam dopryč, jo? A jezdila tam na hrob. Ta babička se s ní líbala, vítala a šla s tím na ten hrob. Za půl hodiny se vraceli zpátky, já jsem viděl skrz okno, jak babička jim ho vypráví, to já mám po ní, já nemít ty ruce, tak se nedomluvím. A babička prostě mávala, utírala oči a s pánem Bohem, a holka s pánem Bohem, tohle to. Lítá do kuchyně, říká, ježišmarja, je se nestydí ta vlasta jedna. Krista pana, takovýho chcípáckýho věnečka za 16 korun dala bábě na hrob. Ježišmarja, a bába jim spala horem dolem. A ona to, ježiš, a to už viděla z okna, že už tam vykukovala Kelišová, tam vykukovala Škopková, tam vykukovala Janouška, říká, ženský! Ženský naklusali, babička je odvedla na hrob, tam jim ukazovala tu hrůzu. A tu hrůzu a členkám veřejného mínění, který nemohli na nohy, tak jim to dnes si ukázat, aby to taky viděli. Tak z takovýho já jsem.
2: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
1: Ne, to musí, Helenko, takhle, byl

0: drobností, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já se říká, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
0: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, no co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Přátelé, to byla taky teta vzdálená z matčiny strany, Keliška. S Keliškou to byla vůbec sranda.
1: Já nezapomenu s tím jídlem, to bylo neuvěřitelné. Ona prostě se štítila všeho, co bylo mořskýho to. Jak je tam ta recepce, kde nás pozval, tak to jsou věci, které oni opravdu říkali, foj, jeden hnusnej, fialovej, ah. No a takhle jednou ona se dostala, my jsme se od takového velkého kulatého stolu, dostala k jídlu dřív a dvakrát si přidala, že jo, a my jsme přišli, nebo my se zdrželi a přišli jsme později se Zdeňkem a ona říká, Zdeňku, dneska jsem si pochutnala, dneska jsem se najedla, měli telecí ragu z rejží, tak jsem si dala dvakrát a ten blbec neboli Zdeneček, protože je pravdomluvný, říká, ale teta, to není telecí, to byly chobotnice, to byla roura. Vůbec se ani nezdržovala odběhnout na záchod, to šlo rovnou. Do té doby jedla jenom teda chleba, máslo, mlíko, sodovku a jenom už kdy už bude v Hošticích. A ona byla taková, vlastně to vycházelo z její povahy, že ona vždycky jako, ona byla zvědavá, ale ještě o krůček víc než ty ostatní. No a tak jak, představte si plavky sebou, ne, ani jednou je nevytáhli, ty byly furt v těch zástěrách, jo. Teď stáli na kraji toho moře, jen aby se ta slaná voda, aby náhodou neublížila. Furt měli myšlenky, jestli ten táta nakrmí ty králíky. A jestli ty slepice, a já se říká, no, teta, ale vy jste u moře, to je moře. A oni klidně na ty holky, nechoďte na prostředek, ať se neutopíte. Prostě to nebrali vůbec úvahu, že to je moře. A ta Keliška, jak se takhle mluvilo u toho, na tom kraji toho moře, tak ona furt jako o tu nohu dál, rozumíte, a dostala se tak, že byla už ta voda jako pod kolena, přišla sedmá vlna, to je taková ta, co to veme, rozumíte, a jí to potrhlo nohy, samozřejmě jí šla ta slaná voda do huby, začala řvat, jak řvala, tak jí vypadla horní čelist. No, jako protéza, no. No, teda, to víš, ne, jako odborník, to, no. No, prostě horní chrup. A jako, pojďte tam těchni, pojďte mě pomoct. Mě vypadly zuby, pojďte mě. To nemůžete v životě najít v tom písku, rozumíte? Ale my všichni ochotně šli. A pomáhali jsme, že jo, a teď mám, co bude dělat, já nemám zuby, já to budu zbadat. A my ten garlíček, že jo, ten osvětlovač, to byl takový jako opravdu člověk, který měl smysl pro humor, tak jako najednou takhle se schejbnul a vytáhl a říká, tady jsou ty zuby. A teď ona jak laňka, vzpomínáš, přes ty vlnky, letěla prostě jak blázen. Vzala ty zuby od toho Karla, takhle je opláchla. A teď to rvala do té držky, rozumíte? A teď to nešlo a ona říká, to přece není možný, že by nabobtnali nebo co? Tak já se otočila, zase to tam rvala, zase to vypláchla, zase to rvala do té huby, pak se na to pojď říkala, Ježíte Kriste, to nejsou moje zuby, a lup, a druhý zuby byly v hajzlu.
0: My jsme točili, my jsme hledali do pohádky z pekla štěstí, jsme hledali nějaký statek, kde by byl ještě hnůj na prostředku a přijeli jsme do jedné vesnice, tak už bylo kolem 7 hodiny večer.
1: Nebyly to střední Čechy.
0: Jižní Čechy to byly.
1: Jižní, to je zajímavé.
0: A tam nějaká babka na vsi žnula srpem trávu. Jsme zastavili a bába hned. Dobrý den. Dobrej. Kohož hledáte, ke komu žerete? Teba paní, prosím vás, nemá tady někdo ještě hnůj na dvoře? Hnůj? Čemuž potřebujete hnůj? Já pa, budeme natáčet tady takový film, víte? A o čem to bude? Třeba pohádka pro děti. A to jo, aha. Počkejte, hnůj potřebujete. Když by tady měl... Jo, tamhle měli Němečkout. No, prosím vás. Jen zavřel oči. Ještě byl teplý, už to prodali, ten dobytek, všechno. Takový vám byli, no, ksindl děti. Opravdu, on se tady...

0: dveř, hadejte, a oni se na to jenom váleli v budějících. A nic tady nechtěli dělat. A jen tam vřel oči, tak to Česko hned prodali. Hned to dali pryč, no, takový to jsou neřádi. Těma, tak už tam hnůj není, ne, tam už nic není. Počkejte, když tady má hnůj. Jo, stará najmanka. A tam nechoďte, ta se za války tahala s Němcema. Čestný slovo, takhle dva roky zpátky. Takže jako stačilo, vidíte, jste se dozvěděl všechno, kdo s kým, jak pro koho. A takhle to na té vesnici funguje furt.
1: Já jsem chtěla ještě říct, že ve filmu například my měli velký problémy, a to kdyby Zdeněk neuměl francouzsky a italsky a prostě nedohodnul se, tak jsme platili šílený peníze za tu Angeliku, že? Jak já se dívám na tu Angeliku, ale to si představte, že všechno, co se půjčí na ten film, se musí platit. No a vlastně to porno i toho svatýho si musel Zdeněk natočit sám. Si pozval kurvy, oni nepřijeli z Prahy.
0: Přátelé, ty filmy, všechny ty ukázky, co tam pouští ten farář a tak dále, o mučení svatýho Šebastiána a já nevím, co všechno, pokušení svatýho Antonína, tam ten pornofilm a o Bernadetě, píseň o Bernadetě. Tak to jsme všechno točili. To byl první natáčecí den. Já jsem přivez Barandova hadry ze skladu, římský ty všechny, co jste tam viděli, a sezval jsem kamarády, kamarádky od nás lidí zhoštit a udělali jsme z toho teda, že je teda umučení svatýho Šebastiána. Ten kluk, co tam hraje toho Šebastiána, jako tam střílej, au, že jo. Tak to byl kluk, který chodil s dcerou Michala Tučního ještě tam, ten Vojta. No prostě bylo to bezvadný. Takže to točilo a pak docházelo k tomu, že teda jsme měli točit to porno. Tam měly být dva kluci a dvě holky. A ty kluci z té Prahy přijeli, to byl takový jako, že teda profesionálové, ale ty děvčata ne. A ty konco s tím?
1: A natočit se to muselo, protože se čekalo zase na to, že to bude prostě pokračovat a musí je určitá doba vyvolání.
0: Tak jsem vyrazil do obce, kde jsem věděl, že je jedna rodina, mají takovou dceru, která se nestyděla. Poprosil jsem teda její maminku, že nám se stala takováhle hrozná věc, ale že teda tam bude jenom do půl pasu vidět v podstatě, že za to dostane 1000 korun. Zavolala dceru, dcera tam měla kamarádku z Polska, takže půjdou samozřejmě, proč ne, ale pod podmínkou i ta jedna, co byla blondýna, bude mít tmavou paruku a ta druhá černovlasá zase blond. Tak jsme tak udělali, nám přišli, já jsem to, říkám, také to chci. Tak nám to ukáž, my nevíme. Já, blbá bába, na lopatu jim nasedla. Já jim tam, oni to měli Silvestra, představte si to. No, tak se nakonec. A ta Polka byla bezvadný, ten chlapec ze zadu takhle jako vykonával rozkoš a furt se nemohli nějak jako
1: sehrát.
0: Ten rytmus. Jepa, stop, špatně to děláte, to není možný, prostě distance taková, to budu zapít. 80 cm, to nejde, že? Tak znova po druhý, po třetí a když už jsem to zastavil po třetí, všechno bylo jenom jako, tak ta holka se otočila, ta Polka na toho kluka, říká, tak dělej mi to už pořádně. Jednou na takové besedě ve škole, na Tachovsku, 6. až 9. třída, já jsem odpovídal, jaký další film chystáte, a pak jeden z dalších filmů bude Čachtická paní. Kdo pak četl, děti, ten román? Nikdo. Ví někdo, kdo to je Čachtická paní? Učitelky to věděli, a pak tak to byla hraběnka, která opravdu žila a nechválně se proslavila tím, že zabíjela mladé dívky a jejich panenské krvi se koupala, aby si zachovala mládí a krásu. Lísteček přišel z žákyně 8. třídy. Pane režisére, mohla bych hrát v Čachtické paní, když už nejsem pana? Jak a můžeš, to není vidět konec konců. Že? Učitelky tam omdlévali, se mě potom omlouvali. No, a zeptali se.
1: Já jsem měla strašnou spoustu chlapů v posteli. Myslím teda jako filmových. Já například měla v posteli Láďu Menšíka. Tak i když jsme měli příležitost, tak všechno prokecal. Ale všechno. A když tý postele lez, říkal, ještě těle, no, že ti to dopovím. Takže to byl Láďa Menšík. Pepík Hlinomas, ten byl zase takovej ten typ, který jako se postavil takhle na roh. A takhle se postavil a dělal, jako drbal se na těch zádech, jak kanec, jo. A říkal, jsem bejk. No a v posteli byl vůl. Dalšího jsem měla v posteli Standu Zindulku, to byl vlak naděje a dětství. Jen já si lehla, on vstal. A teď začal kecat a vyprávět ty noční košily. Tam jenom neumím pochopit, že v tom čtvrtém díle teda jako jsem obšťastněná, že budu mít dítě, protože to opravdu do mě vstoupil jedině Duch Svatý. Nic. To byl další mužský. Pak jsem měla... Standu Třísku, no tak o tom mám, nebudu nic vyprávět, že jo. Chlastá pivo, smrděj mu nohy, no tak. Tak je radost ze života. A v divadle, když jsme dělali od Ben Johnsona Alchymistu, to byl současník Shakespearea, tak já dělala Dorku Povolnou a vlastně Vašek Sloup a Karel a Olda Vlach dělali dva zloděje, čili že já vlastně nalákala toho určitýho člověka, vyspala jsem se s ním a oni ho jako voloupili, že jo. Byli jsme jako prima trolístek. No a na mě naléhal Lohnický Vašek, jestli se na něj pamatujete, tak většinou ve filmech hrál Smrťáka a tyhle ty věci, tak tam bylo jediná klika, že teda zhasli, protože on na mě nalehnout, tak už jenom zbývalo to víko. Tak takový a ještě vám musím říct, když mluvím o těch chlapech v posteli, že od nejotřesnější, kdo je vůbec, je Skopeček, protože jak jsem dělala právě tu kurvu, teda sociální pracovníci v těch hříšných lidech města pražského, tak on byl se mnou v posteli. Zaprvé je neskladnej. Vším, co má, píchá. Jestli je to loket, rameno, no všechno. A ještě ke všemu má studený nohy. Umíte si to představit? Takový já měla štěstí. No a když jsem byla s Valdemarem Matuškou v posteli, to byl doba jeho velký slávy, tak se to točilo na Barandově, Jirka stál u Pelesti a furt zval ruce na peřinu. No tak nemám já štěstí v životě.
0: Říká se, přátelé, že filmaři mají tři nepřátelé. Děti, zvířata a sníh. Všeho jsem si bohatě užil. Ještě jako pomocný režisér jsem točil s paní režisérkou Plíbovou Šimkovou film, který se jmenoval Krakonoš a lyžníci, 3,5 měsíce na sněhu, Haranti, zvířata, sníh. Strašný.
1: A ještě kostýmy. Ano.
0: Můj první film celovečerní, Bota jménem Melichar.
1: To už tam
0: celá
1: byl ten
0: škoda.
1: Smetek.
0: Celá škola. Od první do 9. třídy. Já jsem takhle chodil, vybíral jsem si ty děti a jak kdyby to včera bylo, si pamatuju, šli na oběd. Takže tam stáli seřazený, prvňáčkové, a tam taková holčička měla nějaké culíky, a tady chyběly ty dva zuby vepředu. Já říkám, to je celá hezká holka, to bych mohl zkusit na tu holčičku, jak tam žalujete, nosál, co sál. Říkám si, tak co? Chtěla bys si se zahrát ve filmu? Ná! To úplně couvnul. Nicméně maminka, když se dozvěděla, já jsem mluvil s paní učitelkou, taky proces doma zmátili a holčička hrála.
1: A jak ráda pak.
0: Jak ráda potom. A říkala, pane režisér, ona takhle ráčkovala, proč musím hrát takovou krávu užalovanou? No, protože já taková prý nejsem, je to v roli napsaný, tak musí to někdo hrát, no, a byla bezvadná ta holčička. A ten kluk, ten malej, ten Honzík, tak ten mě potom hrál ve filmech Slunce seno toho malýho Jirku.
1: Toho zmetka.
0: A tak se taky lidi ptají, jestli opravdu, když tam Helenka Rudičková rozdává ty facky, jestli ty padaly opravdu.
1: No ten dostal ode mě teda.
0: Musím vám, že jsme to zkoušit tu scénu, jak tam otráví ty králíky a Helenka tak jako do něj jenom takhle, jako tohle, to, a kluk tak jako tam poskakal okolo stolu. A pojďme na ostro, připravíme se, kamera, ano, akce, buchy, buch, a kluk nic, nepa, stop, moment. Tady to ještě upravíme. Otočil jsem se na Helenu, říkáte, Heleno? Tak, Helena. Kamera, jedem. Buch do dítěte. To bylo tak vyděšený, že dostává opravdu ty facky, že zapomněl křičet, brečet.
1: No ale on v životě dostal poprvé. Maminka plakala u kamen. Jak to? A já jsem teda, tenhle zmetek, představte si, jak byl zkažený. To víte, že režisér si nezničí dítě a nechá ho dělat cokoliv, protože chce takový, jak je, že jo. A on jed voříškovou čokoládu, živej kačky a ještě něco. On si dovolil, když nám udělali v tom Slavoňově nebo Slavonicích, nebo jak se tam jmenovalo, škubánky s mákem. On z nich dělal zvířátka, ten zmetek. Okolo talíře. Potom jim vej prasku, sežral divné i talíř. Ten ještě rok mohl chodit jako se...
0: To se dala také třeba chudinka a pak mi říkala jeho maminka, říkala, hele, to funguje skvěle. Když doma zlobí a nechce jíst, jdu k telefonu a volám tetu Helenu.
1: Jsem byla ruka půl strašidlo.
0: Herodeska.
1: Ano, ale ono se nám to bohužel pak nevyplatilo, protože vlastně, když jsme točili už facky, tak už nám musel klečet. Vzpomínáš si, jak nám vyrost?
0: No, tak to vidí děti, no.
1: No, vyrost, to bylo po pěti letech, ono to bylo po pěti letech a bylo to hodně znát. A teď si představte, že v tom Zmetkovi to zůstalo stejně. A jak já tam řvu v tom filmu jako z toho okna, na to, jako říkám nějaký slovo, tak ty si říkal, no Heleno, bylo by to dobrý, když takhle jako z toho okna voláš, že bys mu pravou ruku jo. dala facku.
0: Coura jedna. Nějaká taková. A on na tom kanapí říká, mami, a co to je coura? Plesk, hajzle jeden, jo.
1: No,
0: a to se právě naskoušelo, že ta Helena vždycky šla tou pravou
1: rukou. A tenhle zmetek, který byl proti mě, říká, ještě bych chtěla upozornit, že režisér a maminka mají vždycky pravdu. A nikdo z herců by si nedovolil, jako, když to řekne režisér, jako k tomu mít nějaký konstatování nebo to. A tenhle hajzl si dovolil říct, no ale já bych myslel, že by to bylo lepší levou. Tak dostal obouma.
0: To nepocitně počítal, spad dolů to. Ale musím říct, přáteli, že Helence sluší každý kostým. Od noční košile až po čarodejnici. Helenka prostě nikdy nevynechala nic pro to, aby teda jako se nepředvedla.
1: No, ano, abych se nezvrcasila, seč to šlo.
0: My jsme točili Jasněnku, byla pauza, čekalo se na slunce a Helena v té masce, ty čarodejnice starý, takhle sedí na kamenu před tím hradem, v lese, před hradem.
1: Točili jsme v neděli a v sobotu, protože se muselo to natočit kvůli počasí. A kouřila jsem.
0: A kouřila?
1: Totiž ty nechty, to vzniklo, to byly drápy, s kterýma jste nemohla jít ani na záchod, jo? To by vám musel někdo zvednout cukni, sundat kalhoty, takže jak se ty drápy přilepily, ale jelikož to bylo vlastně neukradený, ale přemístěný lepidlo těch Američanů z toho Formana, z Amadea, co zbylo těm Američanům, to lepilo teda skvěle. No tak jsme jako nalepili ty nechty, jako tím jste se nenajedli. Ty se nakrájel sejra a takhle mi ho nabodávali s tou Blanarovičovou. Takže to i nešlo normálně třeba takhle něco vzít, to musíte ze strany. Tak jedině mě zůstala jediná radost, že se mohla pít a kouřit.
0: Takhle tam seděla, kouřila.
1: A teď se byla zelenofialově nalíčená, že jsem jako s tímhle jsem splývala šedivá, teď ta paruka byla taková, ta šedovlasá. No a rodiče s dětičkama na nedělní procházku.
0: S chlapečkem pětiletým šli na procházku. Chlapeček se zarazil, kouká, co tam sedí.
1: A hlavně to byl zmetek, který celou dobu ty rodiče otravoval. Já to pozoroval, když jsem kouřil. A hodnej se stal, až když mě viděl.
0: Se zarazil a koukal. A Helena říká, nebuď se mě, já nejsem čarodejnice, já jsem Růžičková, tady natáčíme pohádku, víš? Koukal, říká, pojď se se mnou vyfotit, táta má foťák na krku, tak dá tady spolu vyfotit, budeš mít památku, pojď. Dítě váhalo, nevědělo, bálo
1: maminka
0: se.
1: Maminka už začala cpát, jenom aby se to...
0: Maminka
1: a vedla ho, že jo, a ten šel přesně
0: jako,
1: tak...
0: Ne, tak jako, a říká, no, dí, a říká, Helena říká, takový velký, budeš se mě bát, pojď sem, pojď, no, teď mě sedneš, takhle vyfotí na tatínek. Dítě si dalo odvahy a šlo k té Heleně. A jak došel na dosah, tak Helena říká, aaa, teď si tě sejero. Přátelé.
1: To dítě bylo na infarkt, to bylo bílý, zelený, modrý, fialový.
0: To pustilo boč i trus, okamžitě, rozumíte?
1: Začalo
0: to také třát, ano. Já říkám, Heleno, ty jsi blbá, ty to začne koktat to dítě a budete pomočovat, říká, ať si zvyká, život není peříčko. Já jsem zapřísáhlej nepřítel kuřáků, to Helenka dobře ví.
1: Ano, letitej, on má.
0: Ale když Helenka teď byla loni na té operaci, paní doktorka jí zakázala kouřit. Já to na tebe prásku.
1: Ano.
0: Než bych udával, ale hlásit se to musí. A Helenka teda přestala kouřit, byla opravdu velice poctivý pacient.
1: 3 měsíce jsem nekouřila ani ně, ale nezabraňovala jsem kuřákům, protože nejhorší jsou ty předělaný kuřáci, kteří teda jako začnou poučovat, jako když vy kouříte, to si škodí zdraví a tak dále, ne. Tam mohl kouřit kdokoliv, ale já se ty cigarety ty 3 měsíce nedotkla. Čestný slovo.
0: Přijde paní doktorce na kontrolu, paní doktorka je prohlídla, tam něco píše a Helena říká, paní doktor, já už 3 měsíce nekouřím.
1: A paní doktorka nic.
0: Helena, paní doktor, já už 3 měsíce neměla cigaretu v puse. Paní doktorka zase nic.
1: Ano, a když už jsem to řekla po třetí, tak ona říká, já vás slyším, paní Růžičková, ale aby si to tělo teda všimlo toho, že nekouříte, tak byste nesměla kouřit 8 let. Říká, 8 let to už být 6x vradou vzhůru a než se, jak jsme vyjeli z té ordinace, už jsem měla cigaretu.
0: Ale když to řekla jinak, 8 let? 8 měsíců, ne, ona řekla 8 let. No to mě pojďte, teda, paní.
1: Ale neřekla jsem polipte mě, paní doktorko, ale říkala jsem si.
0: Jako Jiřina Bohdalová taky byla na nějaké besedě s malýma dětma ve školní tělocvičně a říkala, já měla takovou náladu dobrou, já těm dětem vyprávěla, jak dělám ty večerníčky, jak se dabojí křemírek a vochomůrka a předvádím se jim tam a tohle to všechno. A říkala, tak děti, no, a chce se někdo na něco zeptat? No tak, nestýďte se, zvedněte ruku, zeptejte se na něco, no šup, honem. Tady takový chlapeček zvedá ruku a ona takhle říká, no tak co, ty chceš vidět? A chlapeček říká, kdy už půjdeme domů? Jiřina říká, nezabil bys je. No.
1: A my se ptáte, že já jako věštím jiném, já nevěštím, já počítám, já dělám numerologii a já sobě nepotřebuji, protože já jsem v rukách božích a vím, že to všechno dobře dopadne, takže já si jenom žiju a mám se výborně.
0: Mě Helenka taky věštila a říká, budeš tady žít až do smrti.
1: No. A ani o kousek, kde to...
0: Přátelé, opravdu Helena Růžičková je čarodejnice. Tady
1: ale bílá.
0: Bílá čarodejnice, protože ona vždycky, my jsme točili Slunce se mnou a pár facek a bylo 15. srpna, my jsme měli co 2,5 filmu natočenýho, my pak to nenatočíme. Helenka, Nemel, ukáž, ta papír, tušku, psala, říkala, 1. září je poslední natáčecí den. Helenka se zbláznila, nebo 1. září byl poslední natáčecí den. Potom jsem přišel k Heleně na návštěvu a říkal jsem, Helenko, budu točit Princeznu Zemlina 2 v roce 97. A už mi to rozdělili, už se šili kostýmy a vstavil se Mlejn a to všecko. A Helena říká, moment. Počítala, škrtala, říká, ne, zahodila, za jiný papír, počítala, říká, no, chlapče, já tu nic nevidím. Letos žádný film točit nebudeš. Já pak, bědmo, teď se mě rozstál. Stojí Mlejn, máme naši ty kostýmy, navpívaný playbacky, písničky, všecko.
1: Ten na ten den máme 1. natáčecí den, připravená pávové jídlo, všechno bylo připravené na stolek.
0: Ale ona řekla, nemáš, tady to není. Přátelé, já jsem přijel domů, z přípravy, den před natáčením, ta Česká televize to položila. Udělali podraz na mě, položili to. Vůbec ten film nepodrželi. Ale Helena mě říkala, hele, žádná princezna Zemlina, holku tady není, nevidím. Počítala dál, říká, příští rok tady máš pohádku, ale princezna Zemlina to není. Přátelé, aby jsme příští rok točili Pekla 6.1. A princezna Zemlina 2 se točila i v roce 99. Čarodějnice. Přátelé, ukažme si na ní, je to ona.
1: Zdeňku, víš, jak je to radostný, že žiju v téhle době. Já už bych dávno byla spálená, už by byla někde ve vzduchu.
0: Já taky, přátelé, já taky. Byť jsem jako malé dítě ministroval, chodil na náboženství, pak jsem dlouho hrál v kostele na Varhany. Ale musím vám říct jednu věc, co se mě dotklo. Teďko je to nedávno, pár let zpátky, k nám do Hošic přijel nový farář, mladý kluk takovej. Říkal jsem, to je konečně, tam byl takový starý jezuita, blázně šílený, toho čert vzal nakonec, jo, ale Přišel mladý kluk, takový opravdu sportovní, říká, tak s tím se budu rozumět. A on se mi tak podávám ruku, představím se a říká, jo, to jste vy? Ten, co zesměšnil v těch filmech Církev svatou a faráře. A mě kouká. Říká, tak za pokání budete celou mši klečet tadyhle pod kazdou. Já myslím, že jste dělal srandu. Moc žádnou srandu nedělal. tak jsem ho poslal pryč. Já bych to slovo řekl, ale tady dítě, tak začíná to na P.
1: Všichni víme. Takže no. Ještě nějaký dotaz. Takže vážení a drazí.
2: Tady
1: bylo, kde byl? Já myslel, kde byl, nebo kde byl? Bylo nám s vámi moc pěkně.
0: Škoda, že jste se neptali víc.
1: Mohli jste nás využít, dali jsme se vám v plen.
0: Zneužít, moje kamarádka, já jsem tak zkažená a nevyužitá.
1: Přejeme vám překrásný školní rok, protože...
0: No, to je blbá, viď?
1: No ne, je. Co si budeme povídat ty? Ty rodiče s těma dětma, jim to začne. Od toho pondělka, kdy to jsou chudáci.
0: Já, to je překrásné, no.
1: No, ale prostě snažit se... Já jsem jenom chtěla říct, že... Kdyby náhodou dítě přineslo na vysvědčení 4, tak věřte tomu, vždycky za to může učitel, protože učitel má učit a ne psát poznámky, jestli zlobí nebo nezlobí. Takže vám přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať se brzy zase sejdeme v tomhle tom vašem kouzelném městečku a loučí se s váma Zdeněk Troška a Helena Růžičková. Naschledanou.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Pálení si u starého Pelejška bylo veselo. Chlapé koštovali novou halouskovu a řečnovali. Začali stařeček pagáč.
2: Pamatujete si na dvou páleníků, na Juru Frgála a Vinska Krpála? No, jak by ne,
1: potvrdil pastýř Tatar.
2: Jurovi jsme říkali Firnajs a Vinskovi Kurník. Lebo když se jim něco nedařilo a nadávali, tož měli plnou hubu Firnajzu a Kurníku. No, to byli oni. A najisto si pamatujete, že v dědině dělali, jak se tomu říká, pohřební službu. Truhle v dědině nikdo nedělal, to se pro ně muselo jezdit do městečka. Když umřeli stará trháčka, to žili pro truhlu také. U truhláře ho naložili a sotva vyjeli z městečka, začalo pršat. Jura pře sebe hodil halenu a Vínček, že si vleze do truhle. Nazvihl víku a šup tam. Přeli jednu dědinu a najednou bylo čut veliký řev. Mocháčku, zveste nás! To partia cigánů, muzikantů, kteří šli vyhrávat do pánského sklepa na vinobraní, byla skovaná před ještěm pod mostkem.
3: Však si vylezte,
1: pravil Jura a muzikanty se friško drápali na vůz. Když uhlédli truhlu, z hrůzu posedali kolem a s očima vypleštěnýma čučali na křížek a černé krajky. Však neujeli ani 100 metrů, kdy se ozval taký řev, že koně hnedka i stáli na zadních nohách. Jak když vletí kuna mezi kuřacka, cigáne hépali z voza a přes pola a křoviska na všechny strany. Cymbála i z basu na ohrabky a kde se spodíval, tam byly rozházané husle. A víte, proč se tak vyplašili? Vince chtěl vědět, jestli ještě prší, tož trochu nazvihl víko a struhle vystrčil ruku. A Pelejšek, aby neostali dlužní, se také rozvykládali.
2: Ano, a ti dva fiškusi u mě každý rok pálívali slihovicu. Jednou se domluvili, že ju půjdu prodat do Hradišťa, lebo tam za ňu mohli dostat věci. Ještě za tmy se vypravili. Cesta dlouhá a v krku sucho, jak po ránu. Najednou praví Jura. Vinčku, nechcu, abys mi něco dával zadarmo, ale prodaj mi za 3 grajcary na koštej tvoje slihovice. A co na hrtě záleží, pravil si Vincek a prodal.
1: Za chvilku dostal chuť Vincek.
2: Počúvaj, Juro, co ty bys aj ty za 3 grajcary dal okoštovatej tvoje?
1: Jura přivřel oko a sumíroval.
2: A co, hrcem, hrtám, však je butěla plná.
1: A prodal taky. A ta, jak mašírovali k Hradišťu, tak aj slihovica mašírovala do krků Vinska a Jury. Hlt za hltem Jura Vinskovi, Vincek Jurovi. Za 3 grajcary ty mě, za 3 grajcary hlt já tobě. Za novou vsu už měli hlavy plné a butelky prázdné. Packovali noha kam kerá a když už se na nich nemohli udržat, sedli si na mezi.